Tak to byli už němečtí pionýři takového krautrockového zvuku Kreidler, ještě na albu, které vyšlo v půlce května pod názvem Schemes, náznak se vyrobí, kde ostatně najdete jejich poslední tvorbu nejčastěji. No a ještě i tohleta deska vyšla v květnu, kterou bych vám rád představil, ze značky Sacred Bones. Překvapivě italský a mýtní také už skladatel a pionýr právě poklidných elektronicko-ambientních ploch Gigi Massin. Jeho novinka, devítiskabový album Movement, nabízí ale rytmické prvky ve spojení právě s ambientem a krásnými plochami. Určitě zajímavé album, které byste neměli minout také. Je značky Sacred Bones, Gigi Massin, deska Movement a ukázka You and I.

to byla už skupina UMI, tak od projektu, no, tak producenta, který Gigi Masina z Itálie, no a jinak ukázka z téhleté novinky, která vyšla teďka koncem května pod názvem Movement, skupina UMI. No a my si pustíme teďka také tuhletu hudebnici z Británie s českými kořeny, žijící v Německu však, Emiku, kterou uvidíte, jaké to už asi vypadá také příští rok, opět v Praze s jejím novým audiovizuálním také projektem v Planetáriu. Tady je už ukázka její skladby Real Life z desky, která vyšla právě k Record Store Day už v dubnu, digitálně pak v květnu na jízdnice Emika Records, a jedná se o tentokrát takový improvizační album, které vzniklo v nahrávacím studiu Jima Bahar z Portizet. Tohle už je skvělá Real Life, deska Untitled a Emika.

Blaušemika, ukázka Real Life z její Untitled desky, která vyšla tak trošku potichoučku na Record Store Day a později i digitálně se rozšířila na platformy. Je ukázka desky Untitled a Real Life. Teďka ještě ale vystřídá tohleto deluxe edice desky Azur od Fejky, která nabídla právě na tom druhém bonusovém jakoby releaseu CD převážně remixy, ale také i exkluzivní track Flicker Faro, který už však vyšel i jako singlík při vydání tohle rozšířeného vydání desky Azur. Převážně tam najdete klubové pěkné remixy od Max Coopera, Ein Music, Sofia Curtezis, Chris Luna, či také projekt Sios, Kios. Tohle je však krásná remixová verze od projektu Memu z Německa pro skabu Tape X 247, kterou ostatně zde remixoval Max Cooper. Ale to teď už remix od Memum projektu. Tohle je Fejka, německý producent. Tyho jsem vám ostatně dovezl také už párkrát. No jo, tentokrát deska Azur Deluxe verze v tom remixovém bonusovém CD.

Tolik fejka album Azur Deluxe, tentokrát ale zařazuju do remixu, protože právě to bonusové remixové CD, jak jsem řekl, nabízí celkově 12, respektive 11 remixů a jednu novou skladbu. Tak, tolik dnešní novinky na alternativní scéně, který zakončíme ještě touhletou také DJskou kompilací série DJ Kicks od producenta TED, jak si teďka říká, to The Enormous Extinct Dinosaur. Ten Brit žijící ve Spojených státech udělal sérii DJ Kicks The Mix, kde nabídl také několik svých exkluzivních věcí a i nových verzí svých starších skladb, jako Never Seen You Dance či Paraduation. Tohle je však takový cover jeho skladby Please Don't Go z 80. a TED. Jo. Celkově 26 skladbová kolekce, která najdete jak mixovanou, tak i nemixované verzi. A najdete tam třeba Tigu, Oscar Ferrella, Joe Godarda, Jacqueline, či projekt Yusu, či Junior Sanchez, ale také právě samozřejmě i samotného TED. Please don't go.

Mamas, Extinct Dinosaur a jeho novinka právě DJ Kicks v sérii právě Mix pro značku K7. To byla skvělá Please Don't Go z 90. původně 70. tak hit, ale myslím, že se proslavuje v 90. potom. No a kompletní playlist také už novinek najdete na stránce rádia a my už míříme za pořadem intro dneska s projektem Wayward.

Příjemný ničím nerušený poslech vám přeje Josef Selo dnes s projektem Wayward z Británie, tuhletou londýnskou dvojcí, která začínala už na počátku té minulé dekády tvořit svou elektronickou tvorbu na pomezí houseu, breaku i dalších stylů. Každopádně dvojce Lawrence Hayes a Louis Greenwood zněli v úvodu v téhle takové soulovější věci Love Jones, jejich prvního singlu, který se oficiálně objevil koncem roku 2013 přes jejich bandcamp. Každopádně my si dáme už teďka tuhletu jejich další zážitost z jejich diskografie rané, která se objevila o rok později na podzim roku 2014 na značce Black Butter. Je to EP Účestu, které nabídlo 6 nahrávek. Tohle je spolupráce ještě tenkrát a možná s méně známým Elder Brook. Ve skladbě We Were. Celkově 6 nahrávek. A my si zníme ještě v ukázku pak Bellies. Na tom EP Wayward spolupracoval také Michel Chiavarini. Teď tohle ale už je Elder Brook. Skaba Wayward také v dnešním intru. Tohle to londýnské elektronické duo. No více info a playlist na stránkách rádia právě podpořit.

Tolik Wayward a skaba Bellis, která se objevila poprvé už na podzim roku 2014 na EPčku You Justu, ale pak i právě na samostatném singlu následující rok. Každopádně příjemná vokální opět záležitost od tohoto dua z Londýna. No a my se teď už podíváme také za jejich dalším singlem, který vyšel pod názvem Orisa v roce 2017, a jednalo se o dvojstranný singlík s skladbou Transient, ale také se zde objevily i remixy. Vyšlo na vinylu vlastně i tenkrát už poprvé pro značku Silver Bear, kde vlastně nastoupili jako A&R hledači talentů právě tohleto londýnské duo Lawrence Hayes a Louis Greenwood. Takhle Wayward. Tohle už je jejich ukázka singlovky Orisa. Jak jsem řekl, EP jsou celkově 4 nahrávky. Tohle je ta titulní skladba, která dostala i 2 remixy, a to od projektu CSGRV a také Pepe remixoval. Tohle už je jak originál z této dubnové kolekce Orisa, titulní skladba a Wayward v dnešním intru. Playlist na Stánkách Rádia Wave.

Posloucháte profilový pořad intro dnes s projektem Wayward, touhletou londýnskou dvojcí, která vznikla už na počátku právě minulé dekády v Londýně, konkrétně jako producenské dvojce Lawrence Hayes a Louis Greenwood. Tohle byla nádherná věcička Alexandra, která ostatně dala název jejich druhému počinu, který vydali na britském vydatelství Silver Bear. To je příjemné zece, kterou ostatně si tady představujeme i v novinkách, kde ostatně právě začali dělat později také hledače talentů v oddělení A&R. No a samozřejmě si tam i veselé vydávali. Tohle byla ukázka právě ze čtyřkabového kolekce Alexandra EP, kde jste našli bestranu Tapestry a také remix od Manpower či projektu Hammerhouseového. Ale my už míříme za dalším počinem, který byl tím třetím pro značku Silver Bear, a to konkrétně od dvojice Wayward pětiskabové EPčko Good Afternoon Mr. Magpie. A tohle už je skaba Callan Quest. My si dáme do ukázky z tohle pětiskabového počinu, který se moc vydařil a vyšel, jak jsem řekl, v roce 2018 na značce Silver Bear.

track EPčko Good Afternoon Mr. Magpie z roku 2018, které vyšlo právě na značce Silver Bear v únoru roku 2018. Na tomhle vlastně parent labelu značky Sunday Best londýnského vydavatelství, který myslím, že můžete také dobře znát. No a už je třetí zářez, to byl na tom úspěšném labelu, kde vydávají v podstatě doposavat. A ten týž rok tam pak také vyšlo i remixové dílko, které obstarala série 5 remixů Good Afternoon Mr. Magpie Remixed. Jste našli právě těch 5 skladeb zremixovaných od třeba Big Miz, producenta. Dále třeba Fola Moore remixoval skladbu Human Spirit, kterou jste slyšeli teďka před chviličkou v tom originálu. A tohle je skladba Shiva, kterou měla na svém břímě právě producento z města Sligo. Projekt dvojice Brain and Hamo. Tady je už tohleto duo, co by remixeři pro Wayward a EPčko Good Afternoon Mr. Magpie Remixed, které vyšlo o pár měsíců později v dubnu. Nazve se Silver Bear.

Další ukázka z tvorby tohohle britského londýnského dua Wayward, o kterých posloucháte také dnešní profilový pořad intro. No a tohle bylo EPčko, nebo titul nízkala CP 12 palce Green Lanes, které vyšlo hnedzka roku 2019. A to na značce tentokrát ne Silver Bear, ale Beats of No Nation. Na tom australském houseovém labelu. A musím říct, tahle ta věcička, kromě té titulní, kterou jste uslyšeli, mě hodně bere. Má název Silver. A uzavírá tohleto čtyřkopové dílko Green Lanes na značce Beats of No Nation. Wayward dnešním intru, tohleto londýnské duo. A více info a playlist už na stránkách rády na právě pod pořadem intro. Tohle už je ukázka Silver za jejich EP Green Lanes.

Posloucháte stále profilový pořad intro, dnes s elektrickým duem z Londýna Wayward, pokud jste zapli později. No a my jsme si hráli teďka jejich ukázku EPčka Ravel, které vyšlo na značce právě Silver Bear, jako jejich další release na jaře z kraje roku 2019. A obsahovala i tuhletu bestranu Table Have Turn, Tables Have Turn. Krásný před námi to bylo předtím, ale titulní track Ravel, Raval. V edit verzi, který tuhletu verzi jste mohli najít ještě před vydáním celého EP v lednu, koncem ledna. Právě na londýnském vydavatelství Silver Bear, kterému už, asi říct, jsou věrní doposavat. No a my se teď už pustíme další singlovku, která vyšla ještě v roce 2019 před vydáním jejich desky, debutu, který se objevil na značce Silver Bear později. Teď už skaba The Energy, tohleto jedno z těch dvou věcí, které najdete na tomhletom EPčku The Energy Space Marines. Právě strana je Space Marines, ale vy tam najdete také ještě remix od Feuchtmann projektu právě pro tuhle titulní věc Energy, kterou vám už nabízí v originální verzi Wayward alias londýnské producenské duo a DJské duo Lawrence Hayes a Louis Greenwood v dnešním intro.

s různými umělci. Mimo jiné právě s bubeníkem Femi Koleso vznikla i hitovka All A Bit Mad, kterou za chvíličku uslyšíte. Tohle je však druhý single vydaný z alba, chystaného alba Waiting for the World, které spatřilo světlo světa až v březnu roku 2021. No a potom listopadovém singlu z roku 2020 Back to the Old Days vyšla hned z kraje roku v únoru. Ta pěkná lámaná až do drum and bassu našla plávecička Rich Road Wayward, tak jak jsme už v roce 2021 ze své debutové desky Waiting for the World.

Wayward a jejich singlová věc All A Bit Mad, tentokrát také za výpomoci člena Ezra Collective Femiho Koleosi, tohle bubeníka, kterého využili také na této své parádní klubovce s rivovými prvky. No a o tom, že tato debutová deska, album debut Wayward s názvem Waiting for the World, byl velmi různorodý, svědčí další ukázka, ta čtvrtá s názvem Bright, která ukazuje takové zase ty víc melancholický a euforický pasáže v takových poklidnějších vodách a nejsem i ambientní skladby jako Jill nebo Casper Part 1. Rozhodně album, které se dvojici Wayward moc povedlo a tenkrát jsem ho také myslím, že zařazil mezi top alba roku 2021. Každopádně vyšlo, jak jsem řekl, na značce Silver Bear, které už byly věrni půl dekády, více než půl dekády. Každopádně tohle už ukázka s názvem Bright, Wayward teďka na desce debutu Waiting for the World. A my se podíváme pak i na tu remixovou podobu, která vyšla vlastně o rok později, necelý. Opět jsme se sebové pod názvem Waiting for the World Remixed. Teď ale už ještě skladba Bright, která uzavírá tohleto jejich debutové album z roku 2021. Wayward.

Tak tohle byla už remixová práce pro změnu Wayward pro projekt Tu Mabourk, ten francouzský počin, který se objevil také v roce 2021 na EP remixu Paradise Artificial, kde remixovali třeba i Flaubert, Molecule či Joseph Chiano. Tohle byla remixová práce pro skupinu L'Imitation Wash. Každopádně nám se rozeznívá také release roku 2021 od Wayward. A to už také ze stejnojmenného EP skladba Sapphire Eyes. Toto EPčko vyšlo na podzim roku 2021. Dalo je singlovku další Camden Road. Celkově 4 nové nahrávky, které myslím, že se moc povedly. A myslím, že se jednalo také o materiál, který možná třeba vytvořili hned po vydání desky. Ostatně oni pracovali právě v období covidu a takže měli toho hodně co na vydávání. A tohle byla další ukázka jejich úžasné tvorby půl roku po vydání jejich debutu.

flat, high on skunk. Festivals in Hungary with a bag of people.

To byla ukázka už skladby Camden Road od právě Wayward, se kterými posloucháte dnešní profilový pořad intro, který trošičku se asi natáhne, protože na dva díly zase to nebylo úplně a s tou jejich jednou deskou, co se dalo dělat. Každopádně po EPčku Sapphire Eyes, které vyšlo v roce 2021, se Wayward navrátili pak právě remixovou kompilací, která vyšla pod názvem Waiting for the World Remixes, kde jste mohli najít celkově 11 remixových prací. A to pro... projektu jako Tim Reaper z Británie, 1-800 Girls také z Británie, Killik, zde remixoval také s těch známějším jmenči Kareem Ali. Ale také tu Mabur, který jste slyšeli pro změnu v remixu od Wayward, ti tam oplatili remix. No a my si dáme jako aspoň jednu ukázku, právě úvodní remix pro titulní skladbu Waiting for the World od Cameo Blush. Wayward dnešní intro, stále jinak seance, zhruba tak za 4 hodinky.

tohle byla už ukázka Do We Die, která se a to v roce až 2025 od britského dua Wayward, které vlastně ty dva roky nebo tři roky v podstatě se věnovaly spíše produkční práci pro ostatní interprety. Mimo jiné třeba Park Hae-jin, jeho korejskou producentku, či skotského hudebníka Chelu. A dokonce se účastnili studiových sessions s legendárním Skrillexem. Takže na svý materiál neměli tolik času a vlastně po té remixové kompilaci Waiting for the World k jejich debutu až v roce 2025 vyšla tato krásná věcička Do We Die. Ještě vydali vám možná vlastně jeden singlík v roce 2022 pro takovou kompilaci Hairforce versus Femme Culture Volume 4-3 paska Say One Thing, ale až právě v dubnu, ne, že roku 2025 vyšla tato parádní věc a následovala jí i další singlová záležitost Six Sense hned v květnu a nakonec celé píčko Lament vyšlo v létě roku 2025 jako čtyřkobové dílko, které se opět moc povedlo. Tentokrát tam jste našli takový kratší věc, okolo 3-4 minut a tohle je další z nich, Six Sense, Wayward, na rádiu na v pořadu intro.

Stále jste ještě na lidi na profilový pořad intro dneska s britským duem Wayward. My jsme si hrali ještě z roku 2025 jejich exkluzivní single Semaphore, který vznikl pro sublabel Anjuna Deep Explorations. Ostatně z kraje pak roku letošního vyšla ještě ta ambientní verze, dneska by Semaphore na sublabel Anjuna Chill. No a ten letošní rok se Wayward opět probudili. Vznikla také v březnu spolupráce s Junior Simba na singlu Don't Say You Love Me pro značku Headroom tentokrát, ale vyšly i pak v dubnu, v květnu a i v červnu tyhle ty single Eyes Turn Blue, How Do You Know a také teďka Far Into Darkness, kterou jsme si hráli také v novinkách dnes. No a my se rozloučíme s touhletou sympatickou britskou dvojicí, snad původně z Leedsu, ale už dlouho tvořící v Londýně právě duem producentským Louis Greenwood a Lawrence Hayes aka Wayward touhletou pěknou záležitostí Eyes Turn Blue, která vyšla v dubnu letošního roku mezi těma třema už singly, respektive čtyřma, včetně spoluprací s Junior Simba. No a za chviličku už také ambientní pořad seance dnes s dvojicí Rafael Tony Risary a Abul Moga.

Opět příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedlin při pravidelné nedělně pondělní seanci. Dnes, jak už jsem předeslal, s dvojicí Abel Mogart a Rafaela Anton Irisary. Jejich druhé společné album Where Light Pauses in the Silence of the Sun vyšlo před týdnem. A kousek na znece opět Rafaela Anton Irisaryho Black Knoll Editions. No a my se navracíme na ten jeho label letos po druhé, protože už z kraje roku vydal také album Points of Inaccessibility. Každopádně na úvod úvodní také skladba z téhleté jejich novinky společné, skladba In the Eastern Wild, která obsahuje celkově 6 nahrávek právě od téhleté už legendární drone ambientní dvojce Abel Mogart, což je projekt italského hudebníka Gida. Zen každopádně Rafaela Irisary a Abel Mogart se zde objevili loni ve společném úžasném koncertu zde v Praze na Spektakuláre, no a to bylo tenkrát ještě s jejich prvním albumem Impossibility Distant, Impossibility Close. Každopádně teď už ukázka z téhleté jejich nové desky, která vyšla koncem června pod názvem Where Light Pauses in the Silence of Sun, když světlo pauzuje v tichu slunce. No a to je ukázka Over the Domes a Abel Mogart, Rafaela Anton Irisary v dnešním pořadu Intro. No a my se podíváme pak i na jejich společné další spolupráce či jejich i solová alba, kde spolupracovali. A zazní remix pro Rafaela Anton Irisaryho exkluzivně od Abel Mogarda. Teď už ale skladba jejich společná Over the Domes. No, playlist a info už na stránce Rádia na podpořadem seance. Já přeju krásný poslech.

0: Tolik ukázka z tvorby společné dvojce právě Abul Mogart a Rafael Anton Irisary. Jejich společné dílko vyšlo teďka pod názvem Where Light Pauses in the Silence of the Sun. Ale my jsme na závěr si hrali právě to jejich první společné album Impossibly Distant, Impossibly Close v ukázce Place of Forever, která právě vyšla před dvěma lety. A my jsme tím zakončili také dnešní sánci. Kompletní playlist už také najdete na stránce Rádia 1. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Silem, přeju krásný poslech s Rádiem 1. My se uslyšíme už dnes v 15 hodin, nebo po 15. hodině opět na Rádiu 1. A já se budu těšit na slyšenou.
1: Výběr získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam nemáte nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Českých Budějovicích by chtěl žít?
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.

Dobré ráno, zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. Teď se od mikrofonu hlásí Lenka Zbořilová a dneska si tady nějak ten sváteční den, kdo posloucháte, užijem. A teď nám právě dohráli Zimní pneu, mimochodem kapela, která neúplně často koncertuje. Mohla jsem je vidět naživo a bylo to fakt fajn, takže doporučuji. Písnička se jmenovala Čisti si zuby mezizubním kartáčkem z desky Casio Metal. A vlastně kousek po vydání této desky vydali další desku a si třeba zahrajeme zase něco příště. Každopádně teď nás už čeká Slim Cessnas Auto Club a jejich písnička This is how we do things in the country.

Právě jsme doposlouchali českou kapelu Tamara, písnička se jmenovala Svět za kapucí a přesouváme se trošku jinam a pustíme si Granddaddy a písničku Laughing Stock.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

Dobré ráno, od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Lenka Zbořilová. Já vám v tento sváteční den budu pouštět písničky do 9. Mimochodem, jinak snažím se aktualizovat tracklist, písničky, co hraju na Rádiu 1, takže tam to vždycky můžete potom zpětně zčekovat. A teď nám dohrála Red Bag a písnička Halftime Oranges. Pro mě velký objev z Nového Zélandu, už jako sleduju nějakou dobu a vlastně za tímhle projektem stojí Sophie Brown a je mi hodně blízký i její přístup k té hudbě, kdy ona říká, jako ona má začala ve velmi brzkém věku sledovat hudbu, hrát na nástroje a potom jakože si vezme vlastně ten normální zvuk a snaží se to nějak přetvořit do nějakého jako zvláštního zvuku a podobně. Takže vlastně to trošičku nějak, jak to říct, možná zhoršit, zdivnit, něco takového. Každopádně z Nového Zélandu se přesouváme do České republiky a teď už zazní písnička Víkend od Tomáše Havlena.

0: pretty little horses.
1: Dobré ráno. Právě nám dohráli Current 93 a písnička All the Pretty Little Horses. Vybrala jsem trošku starší song z roku 96 a vlastně i bych ráda pozvala, protože v listopadu budou Current 93 hrát v Praze, takže si tady tenhle neofolkový projekt můžete poslechnout i naživo. A teď bych ráda zahrála písničku This Mirror Weighs a Ton od Interpol, nový single z nadcházející desky, je to za mě dost banger, líbí se mi a tak snad se vám třeba taky bude líbit. Tak jo, tohle jsou Interpol.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Philip Johann Timm, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A my už teď posloucháme Mint Julep a Next Life, takže zrovna tahle novinka.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová. Právě máme 7 hodin a dohrála nám písnička od Bedroom popového projektu Porch Kiss. Písnička se jmenuje Broken Teeth. Já jsem na dnešek měla nachystaný takový víc jako letní playlist, ale když jsem ráno šla, tak to nevypadalo úplně letně. Takže jsem si říkala, že ho možná trošičku pozměním. Je tady taková lazy nálada v rádiu, protože přece jenom svátek, takže teď momentálně nám bude hrát Band of Horses a song Warning Signs.

Tak to byl John Frusciante a jeho písnička Regret z alba Shadows Collide with People z roku 2004. Mimochodem kytarista Red Hot Chili Peppers, asi ho znáte hlavně odtud. A já mám jeho solovky hrozně ráda a právě, jak jsem říkala, tady to slow pondělí mě trošku jako nutí hrát svoje oblíbené starší písničky nebo něco, co se vlastně hodí do tohohle takového mezičasí. A co si dáme teď, tak je Hissing Fauna, písnička Do You Like Forces of Nature, kapela, která dlouho nic nevydala, nevím, jestli ještě někdy něco vydají. Každopádně měla jsem je moc ráda a snad si to třeba taky užijete. Takže tady tohle je Hissing Fauna, česká kapela.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: No a já bych vás vlastně taky moc ráda pozvala na besedu, protože na besedu u Big Beatu, protože je to moje srdcovka. Já pocházím z Veselí nad Moravou, což je kousíček od Tasova. Jsem tam jako pravidelná návštěvnice a opravdu ta atmosféra stojí za to. Takže doporučuji, kdo ještě nebyl, ať přijede a snad se bude vracet, protože tak to často bývá tady s tímhle festiválkem. No a vlastně kromě jmenovaných, já se velmi těším i na Buchty Nouze. Těším se na Aténu Chlebovou, Gondor Flames. Zahrajou i Matyášovi kamarádi a já bych teď pustila písničku od Laocoon, jmenuje se Distorted Moves a ty můžete na besedě vidět taky.

Kapec. Nestor to dnu.

To byla Barbora Hora a krásná písnička Myth of Us. My u toho písničkářství ještě chviličku zůstaneme, protože z Česka se přesuneme do Polska a konkrétně do Varšavy. Je tam písničkářka Sonja píše piosenky, která nedávno vydala, pokud se nepletu, tak je to celá deska nebo epečko, teď si nejsem úplně jistá. Já jsem z toho vybrala písničku Za šlubiny s mořem, takže jako nějaké zásnuby s mořem. A už jsem párkrát zmiňovala, že vlastně chci občas hrávat něco z polské scény, protože k tomu mám hodně blízko. A teď vlastně díky tomu, že vám pouštím písničky každé sudé pondělí, tak jsem ráda, že vlastně mám zase proč tu scénu nějak víc sledovat. Takže tady tohle bude Sonja píše piosenky a song Za šlubiny s mořem.

Dobré ráno, tady od mikrofonu Lenka Zbořilová z Rádia 1. Zdravím do všech koutů, kdo pracuje, kdo nepracuje. A teď nám právě dohrál Aran Satan, písnička se jmenuje Pojzeří. Koho to zaujalo, tak může hlasovat i ve Velké sedmě Rádia 1 na radio1.cz. No a já bych taky ráda připomněla, že tady s váma budu ještě do 9 hodin a mám otevřený tady chat se studiem, takže kdokoliv, kdo bude chtít pozdravit nebo něco napsat, tak samozřejmě můžete. A na základě toho, jestli chcete říct čau, tak vám teď pustím song These Fangs od kapely ze Seattle Say Hi. Takže je to na vás. Můžete říct

Tak to byli Matyášovi kamarádi z Cosmetic Institute. Písnička se jmenovala Umělá mlha. A no, my se teď přesuneme zase do USA na chviličku a já vám pustím písničku od mých velkých oblíbenců Built to Spill a song se jmenuje Fool's Gold.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

Ahoj, tady Lenka Zbořilová na Rádiu 1. A právě nám dohrála Lana Del Rey písnička White Dress. A my se teď přesuneme zpátky k nám a pustíme si písničku R989 Vysočina, odkazující vlastně k rychlíku 989. A tady tohle je vlastně od postfolkového projektu Nerost z desky Poslední piknik. Vyšla v únoru, já mám hrozně velkou slabost pro vlastně nějaký dark věci, dark hudbu, postfolk, drone a podobně. A tady tohle jsem si velmi užila, takže vám pouštím teď tady tento song.

Tak to byly Surrender Dorothy a písnička No Place Like Home. Já už jsem párkrát se zmiňovala, že vlastně mám hodně ráda melodie. Tady tenhle projekt mě vlastně s tímhle songem hodně zaujal. Mám ráda i tu lofi estetiku, lofi beaty zároveň, vlastně hodně melodický i kytary. Takže tohle mě hodně zaujalo, takže dneska jste to mohli v tohle sváteční pondělí slyšet taky. A teď už si pustíme písničku Figure It Out, moje oblíbená od Manon Mertz.

Tak tohle byl Ctip a jeho písnička Smečka. Zůstane mi ještě na české scéně a pustila bych song V lékárně od pražského, původem slezského, alternativního, experimentálního hudebníka, který si říkal Home Approximative. No a tady tohle je teda song V lékárně.

CD Nonstop. Skotský multiinstrumentalista Andrew Vasilik mísí ve své tvorbě prvky ambientu, jazzu, cinematické hudby i elektroniky. Jeho album Parallel Life z roku 2021 nabízí alternativní mixy k jeho předchozí desce. A vy poslouchejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: chlapci. Oh, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme

Tak jo, tohle byly Bibione a jejich summer hit. Já už se s váma pomalu rozloučím a vlastně jako poslední tři songy jsem vybrala dva, které od kapel, které oznámily, že končí. Týká se to kapel Sings a Orient, takže ty ještě zazní. Vlastně jako se loučí oni, tak já se s váma rozloučím, ale jenom na dva týdny, takže za dva týdny v pondělí opět od 6 do 9 ráno. No a potom, co ještě můžete slyšet po těchhle dvou, tak budou Warpaint. Potom od 9 do 12 bude vysílat Jana Kománková, od 12 do 15 Zdeněk Lichnovský, takže určitě tady tenhle sváteční den se vyplatí Rádio 1 poslouchat. Moc díky, že jste tady byli a poslouchali taky a no, tak se vidíme za ty dva týdny.

Randy Newman, jak to vždycky najdete na Radio1.cz seznam písniček, který odezněly ve směně toho, kterého DJ, a jinak tam najdete i četovací okýnko, do kterého nám můžete psát.

Tohle jsou Hermanos Gutierrez Until We Meet Again. Tohle kapela hraje v srpnu v Praze ve velkým sále Lucerny. Já už se těším.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

Pokud se vám snad stýská po poctivém devadesátkovém indie, tak tohle je londýnská mladá kapela Starter Car, která v srpnu vydá nový album a už je z něj venku tahle skladba jménem Kicking. Teď se přeneseme do 70. let. Summer Breeze, skladba o pátečním bezstarostném odpoledni, tentokrát ve verzi Main Ingredient.

Fešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Fešus se Strýčkem Míšou.

Jo, Inside, tohle věc jsem za poslední týden slyšela asi pětkrát a pořád se mi velice líbí. Posloucháte Rádio 1, trochu něco jinýho a rozvernějšího, když tak se to vezme. They are all alike, Chandra.

0: Reklama Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinný den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku.
2: Jo, kámo!

0: Hradčanském náměstí. Vstup volnej. Program na zadezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Je to tak, přiblížila se 10. hodina, takže se přiblížil kulturní servis. Tato část bude celkem stručnější. Máme svátek. Praha je prázdná, další města jsou také prázdná. Je toho méně, nicméně něco se přece děje. Takže festivaly, žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a knihovna na vlnách Avoid Floating Gallery. Pak tady je několik galerií, takže Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, v koleji jedna v Březnici Jaromír 99, v Doxu Radka Bodzevič Faus a v galerii Rodolfinum Datas, Data and the Sovereign. Na rádiu jedna v 18 Big People, v 19 Cera non-stop dneska Andrew Vasilik Parallel Light, v 20 hodin Ešus, v 21 hudba za dobrou práci, ve 22 Inklubátor a ve 23 hodin Jazz Fusion. To byl kulturní servis. No a jak to bývá v létě, tak hráváme skladby spojené s nějakým chystaným festivalem. Konkrétně a teď se mrknem na festival Beseda, kde budou třeba Horse Lords, Načeva, spousta dalších českých a slovenských kapel a bude tam i tahle věc, kterou asi budete už dobře znát.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tangerine Dream, živá nahrávka z roku 22. Takhle zní celý album, stojí to za to. Teď už takový méně známý jméno Branten Schnüre. Posloucháte Rádio 1.

CD Nonstop. Skotský multiinstrumentalista Andrew Vasilik mísí ve své tvorbě prvky ambientu, jazzu, cinematické hudby i elektroniky. Jeho album Parallel Life z roku 2021 nabízí alternativní mixy k jeho předchozí desce. A vy poslouchejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Bob Dylan, skvělá skladba, kterou mu prý našeptali duchové někde v Karibiku. Tahle verze od Caetana Velsa je samozřejmě jaký skvělá, existuje spousta dalších coverů, který určitě ještě uslyšíte na Rádiu 1, možná někde jinde, ale spíš někde jinde ne. Teď už Pink Martini, Akihiro Miwa a Song of the Black Lizard.

0: Tak co?
1: Rádio 1.
2: Tohle už je Hannah Lou a skladba Sea Out.

0: Arthouse Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme tady další díl odvážných karlovarských bublinek a i dneska tady mám hosta. Dneska tady mám člověka, se kterým jsem se tady potkala minulý rok. Ne poprvý, ale jako víc, protože já jsem ho zachránila v restauraci, poněvadž mu zaskočil gyoza knedlíček a my jsme pak chodili a hledali jsme nemocnici. A je to recenzent Martin Svoboda, který u nás taky byl v odvážných palcích jednou a píšeš pro Total Film. Je to tak. A už si dáváš pozor dneska, když jíš gyoza knedlíčky?
3: Snažím se hodně žvíkat, ale někdy mi to zase zaskočí, ale někdy mi to od té doby, někdy mě to nedostal do nemocnice od té doby, takže snažím se.
2: Ale byl to takový hezký varský zážitek, že vlastně ty vary jakoby propojují lidi, kteří se třeba vidí poprvé a už jdou spolu do nemocnice.
3: Je to tak.
2: A zase už od teďka vím, kam přesně jít do nemocnice.
3: Ta nemocnice je velmi blízko. Mám dobrou zprávu, že je 5 minut od termalu, takže komu zaskočí gyoza knedlíček, tak může vyrazit pěšky, jako jsme vyrazili my.
2: No a my se samozřejmě bavíme hlavně o filmech. Ty jsi takový ten recenzent, ten novinář, tady co opravdu chodí na ty 3 až 4 projekce za den.
3: Je to tak.
2: Jak to vůbec zvládáš?
3: Je to, někdy to je náročný, záleží na tom, kolik je mezi tím pauz. Včera jsem měl 3 filmy s 10-minutovýma pauzama hned za sebou a to je potom velmi nepříjemný. Jinak jsou 3 projekce za den snesitelný, když mají větší pauzu. My novináři nestojíme frontu, máme, pokud není extra den jako dneska.
2: Jako dneska, pardon, já jsem se nedostala na film, který jsem jediný opravdu tady chtěla vidět a je prodaný.
3: No, nemůžeš udělat tu základní chybu, že jdeš objednávat lístek v 7 hodin a 5 minut, to je jako kdybys šla 4 dny po zavíračce pro normální událost.
2: Protože stejně jako novináři, tak i jako normální návštěvníci, aplikace otevírá v 7.00, možnost bukování, já jsem šla v 7.03 a nedostala jsem lístek na nic, protože zítra je svátek, takže jsem asi přijala extra mnoho novinářů. Byla opravdu fronta, byla tak velká na lístky dneska, že já jsem myslela, že začíná film.
3: A přišla jsi o svůj brutalistní ráj.
2: Přišla jsem o film Historie betonu, ale už to začínám tady jako vyjednávat s jinýma, který se dostali, že to budu za něco vyměňovat, takže už se to jako rýsuje, že bych se možná tam...
3: Černý trh ve Varech jede.
2: Černý trh ve Varech velmi jede, ano. To jsou WhatsAppové skupiny, já mám na tohle, vyměním s tebou za tamto, takže já se tam doufám dostanu. No ale k tobě zpět, takže co třeba dneska máš?
3: Dneska mám bezprostředně po tom, co se tady filmujeme, mám roundtable s Richardsonem, s kameramanem Richardsonem, to je taková moje velká událost těhle varu, kdy ho uvidíme já s Jindřiškou Blahovou a pár novinářema ze zahraničí a potom dneska výjimečně dám možná jenom 1 film nebo 2, protože chci si napsat pár věcí, abych měl zítra víc klidu, takže někdy to je to vykoupeno tím, že nestojíme ve frontách, nebaťuškařujeme, že potom si člověk musí sednout na někam a psát a psát a psát.
2: No a v čem tě Tony Richardson jako baví?
3: Baví mě v tom, že to je jeden z nejslavnějších kameramanů všech dob, s který pracoval s největšíma filmařema všech dob. Je to asi spolu s Dustinem Hoffmanem největší hvězda letošního festivalu, i když samozřejmě kameramani nejsou tak frekventovaní jako herci a jako režiséři, takže si ne každý uvědomuje, jak velký jméno to je, ale je to opravdu jedinej let z letošního hostu, který mu do významnosti nějak sahá po kotníky, Dustin Hoffman.
2: A co třeba natočil pro
3: Kill Billy, natočil se Scorsesem jeho nejslavnější filmy, natočil s Tarantinem jeho nejslavnější filmy.
2: A on tady má vlastně dokument, já na něj dneska
3: je tady o něm dokument, který vznikal v české produkci nebo koprodukci, takže i to je důvod, proč tady je, že o něm vzniknul o něm film.
2: No a jak se vůbec dá zvládnout? Třeba napsat 3 jako recenze za den, 3 velký texty?
3: No to se samozřejmě úplně zvládnout nedá. Já jsem pracoval, že jsme na některých distributorech vyšmáhli screenery dopředu, takže mezi 1/3 a 1/2 textu jsem si připravil dopředu, abych tady pracoval průměrně na 1 až 1,5 textu denně.
2: A už je nějaký film, který jsi les viděl a řekl si, že to je tepecka. O tom se bude mluvit ještě po vare. To jde do distribuce určitě. Ne?
3: Tak jsou to víc oddělený otázky, než by nutně museli být. Jako můj zatím nejsilnější zážitek bylo Údolí Kvůli úsměvu horor, italský horor, který je méně frekventovaný a nepůjde do distribuce a nebude to známá věc a asi si většině lidí ani nebude líbit tak moc, jako se líbil mě, ale za mě to byl zatím nejsilnější zážitek. A potom máme tu třeba Fjord, Vítěze Skán, který vzbudil relativně kontroverzi tím, že to je poměrně konzervativní film na to, aby vyhrál velký filmový festival. Filmové festivaly jsou notoricky progresivní, notoricky woke, takže film, který je hodně empatický vůči krajině, křesťanské rodině, která má průtahy z úřady ohledně vychovávání svých dětí, vzbudilo to trochu povyku a mně to přišlo zajímavý právě tímhle úhlem pohledu a nepovažoval jsem to za konzervativní propagandu.
2: A nějaký film, na který se jako hodně těšíš, jako já třeba na Dějiny betonu a nedostala jsem lístek?
3: Musím říct, že letos nebyl tak extrémní film, na který bych se opravdu těšil, že ho za každou cenu musím vidět. Byly filmy, na který jsem zvědavý. Fjord byl jeden z nich, Fatherland byl jeden z nich, který jsem taky včera viděl, taky jeden z vítězných filmů, protože jsem jako obrovský fanoušek Sandry Huller, herečky Sandry Huller.
2: Kdo ji nemá rád? Kolik teda má ona filmů dost?
3: Ona má tady dva filmy, oba jsou úžasný a jako její ruka na výběr scénářů, protože samozřejmě jediná talentovaná herečka na světě, ale způsob, jakým ona si vybírá projekty, kdy opravdu každý její projekt je jedna z událostí sezóny, něco neuvěřitelného. Takže když někde vidím Sandru Huller, okamžitě jdu, jsem viděl oba dva ty její hlavní filmy, co tady jsou, Roze a Fatherland, a oba dva jsou skvělí.
2: Tak jo, tak díky moc a hodně štěstí při dnešní... Kolik máš dneska ještě textů napsat?
3: Rád bych udělal 3, s tím, že půlku mám teď hotovou, a takže bych rád udělal 3 texty.
2: Tak až psaní jde?
3: No, uvidíme.
2: Tak díky za rozhovor a já se zase na vás těším zítra při dalších Bublinkách.
3: Ahoj.
1: Odvážné karlovarské Bublinky.
0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

teď už nás čeká skladba Green Rain, což je spolupráce Hannah Peel a Baby Wang. Takže čínské perkuse, irská melodie a trocha korejské flétny.

Dneska utíká, bude 11:30, tohle byla Bad Orton, Other Side, čekají nás Stereolab a nás Witwound a výsledek jejich povedané spolupráce v podobě písničky Simple Headphone Mind.

posloucháte Rádio 1, dohrávají Stereolab a teď už nová záležitost Ovelo Dreamhouse, australská kapela, debutový album, a tohle je skladba Kellen.

11 hodin 40 minut, čas na kulturní servis. Koncerty a tančírny Jazz Dog 21 hodin Bára Zmeková. Filmy Letní kino u Keplera 21 hodin Hranice věrnosti. Kino Světozor 2015 Budoucnost utváří minulost. Bio Oko 19.45 Pramen. Edison Film Hub 19 Bláznivě 21 Dogma. Kino Pilotu 20.30 Není jiná možnost a 21.30 Backrooms. Na rádiu 1 v 18 hodin Big People, v 19 Cera Nonstop dneska Andrew Vasilik Parallel Light, ve 20 hodin Ešus, v 21 Hudba za dobrou práci, ve 22 Inklobátor a ve 23 Jazz a Fusion. Servis byl krátký, takže velmi rychle zpět k hudbě. Dorothy Klan vychází novinka, nicméně tentokrát se ještě zanoříme do archivu My Country.

Telescopes, nový album z Carba White Noise. Másmina se chýlí k závěru. Budu se těšit na slyšenou v obvyklý čtvrtek odpoledne a ve čtvrtečním večerním Sleep Clubbingu. A ještě na závěr pro Filipa a jeho rodinu, kteří poslouchají přitištění k přijímači Morphine Cure for Pain.

0: jo, jedno.
1: Andreji. Andy. Andy. Andy.
2: Andy. Blbě?

Hezké odpoledne na Rádiu 1. Vám přeje Zdeněk Lichnovský, vystřídal jsem tady Janu Kománkovou, která zahrála nádherně. To, co pouštěla, najdete samozřejmě v jejím tracklistu na webu Rádia 1, radio1.cz. A já vám přeju hezký sváteční prázdninový pondělí a já jsem tak nějak cestou sem přemýšlel nad tím, co budu pouštět, a dostal jsem chuť na to si pouštět písničky, který si rád tak nějak jako zpívám, že to začne hrát a člověk si nemůže pomoct a musí si to k tomu broukat. Možná tohle dlouho nevydržím, protože pak mě to většinou začne už trošku vadit a potřebuju něco, co to rozčísne, nějaký pořádný zlo, takže bych tady asi jako klasicky střídal tyhle dva kontrapunkty Rádia 1. Tohle byla ta první část, skvělá hudebnice z Norska Sigrid a krásný song Jellyfish, velká prázdninovka z loňské desky There's Always More That I Could Say. A teď si dáme Hayley Williams, když už jsme byli u roku 25, tak její album Ego Death at a Bachelorette Party mě zasáhlo velmi, tak si dáme písničku Love Me Different. A pak ještě třetí část toho mýho konceptu je to, že vyšlo strašně moc skvělých nových věcí. Takže ty si sice ještě nespívám, protože třeba tolik neznám, ale cítím v tom už potenciál, že by v budoucnu si to člověk mohl broukat, takže to je další z možných konceptů. A nebo třeba to nebude nic a jenom budu pouštět písničky a mít se dobře. A já doufám, že se máte taky fajn, nebo jak chcete, ať už děláte, co děláte, Rádio 1, ať už se cítíte, jak se cítíte, Rádio 1 je tady. Love Me Different, Hayley Williams, hezký poslech toho rádíka. A ještě jsem chtěl říct, že vlastně v rámci mojí směny budeme soutěžit kulturní léto, naditá festivalová taška, tentokrát s festivalem Beseda, který má klasicky krásný line-up, takže někdy v během mojí směny to prostě přijde. Takže poslouchejte, hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: Reklama na Radio 1.

Z Francie Bullion a čerstvý single Francis Ford featuring Le Divine. Yeah, Django budou vydávat desku. Cameos, tak se jmenuje tahle skladba. Radio 1.

Spolupráce Eli Minus a Nika Leona, vždycky dobrý, skladba Espiral, čerstvá novinka. A teď taky z tuzemské scény Media Service, která vystoupí i na Besedě, což je tenhle týden je, tam soutěžíme v rámci festivalového léta, tak tento týden s Besedou. Tak tohle čerstvý single s názvem Tornado, poslouchejte, je to super. Media Service na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: A už teď můžu prozradit, že to se stane i v rámci mojí směny, takže bedlivě poslouchejte. Na besedě, jak jsem říkal, nejenže vystoupí duo Media Service, který jsme si pouštěli před chvilkou, ale třeba taky Josefina Dusk, protože tam bude, teď nevím, proč jsem chtěl říct, proto vám ji teď pustím a nejenom proto, nejenom, že vystoupí na besedě, ale taky vystoupí zítra na dvorku Meat Factory a já se tam dost těším, protože na United Islands mě vystoupení Josefiny Dusk velmi uhranulo, včetně její početné kapely, tanečnictva a tak dále. Super. Takže pokud nevíte, co zítra třeba s večerem, tak v Meat Factory se bude hrát venku na dvorečku a bude tam právě Josefina Dusk a taky vynikající Spiral Sadness, neboli Míša Drozen. A to si pustíme teď hned po Josefině Dusk. Takže Josefina Dusk, můj hrdina, featuring Josef Dušek a pak Spiral Sadness, I Don't Feel Fine. Pak vás se ještě čeká třeba Julia Holter nebo Sophia Stell. Obě vydali famózní nový singly, famózní, takže to prostě nemůžu nepustit a jde to všechno ven. Takže si užívejte poslech Rádia 1 a toto sváteční pondělí.

Plus. Celoplošně. DAB Plus. DAB Plus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: and tail and run.
1: Když jsem tady na začátku zmiňoval, že budu pouštět písničky, které si rád zpívám, tak tohle je jedna z mých all-time favorites, respektive bejvávala. Teď už si ji tolik nepouštím, ale když si ji pustím, tak to podle mě pořád funguje. Je to rok 2008 a britská kapela Young Knives z desky Super Abundance, skladba Turn Tail. Furt mi to přijde šíleně silný, doporučuji k tomu taky moc pěkný videoklip. A na téhle kapele je zajímavý, že vlastně v tuhleto období, o kterém se teď bavíme, okolo roku 2008, tak vlastně dělali hodně chytlavý, našláplý věci. Bylo to vlastně docela dobový v rámci toho, jak se dělali takový ty odsekávaný kytarovky, byl strašný boom britských kytar a tak dále. Tak vlastně v tom fungovali, když byli tak trošku jako divnější v něčem, jako ty další písničky z desek, které nejsou singly, tak jsou tak jako zvláštně prapodivný, textařsky je to vynikající, nejsou tam jenom takto velikářské věci, jako tenhle ten o potápějícím se světě, ale vlastně mi přijde, že co je na nich dobrý, takže postupem času, protože vydávají desky doteď, tak si udrželi nějakou originalitu, kvalitu a že vlastně už jako nejdou po těch písničkách, který by si právě člověk hned zpíval, ale mají strašně zajímavý autorský přístup. Co teď jsem zaznamenal jako poslední album, totiž jsem o nich dlouho neslyšel a potom vyšla deska, kterou už si snad vydává. Jo, label Gadzook, jmenuje se Landfill, vyšla loni a je to strašně zajímavý album, který už je víc jakoby spoken word, podivný, jako takový bahení album prostě v něčem. Skvělý, líbí se mi, hezké stárnutí, hezké zrání této kapely, takže to bylo k Young Knives. Uvidíme, jak uzraje Charlie XCX, protože ta má těsně před vydáním nový desky, která se bude jmenovat Music Fashion Film a já jsem hodně zvědavý, jaký to bude. Vyjde to 24. července a tady je skladba Wink Wink a pak se mrkneme, kam vyrazit v tento den ven za kulturou, protože dojde na kulturní servis. Posloucháte Rádio 1.

No pojďme na to, bylo slíbeno, bude splněno. Kulturní servis, poslední opáčko jeho první části, která se týká festivalů a galerií, začíná právě teď. Máme pondělí 6. července roku 2026. Tak pojďme na to. Festivaly Žong Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, ten probíhá, taky Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A také si můžete zajít na knihovnu na vlnách v Avoid Floating Gallery. Galerie Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea nabízí výstavu Czech Press Photo, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění, Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, v koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99, v Doxu Radka Bodževič, Faust, Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Na Rádiu 1 tady budu s vámi až do 3. hodiny odpolední. V rámci mojí směny si taky zasoutěžíme v rámci kulturního léta o lístky na festival Beseda a taky naditou festivalovou tašku. Potom mě tady vystřídá ve 3 hodiny Josef Sedloň, který se prohodil s Krištofem, toho uslyšíte zase zítra. Potom v 18 hodin pořád Big People, Luke the Cook a taky Simons. Potom od 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Andrew Vasilik a jeho deska Parallel Light. Od 20 hodin Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin Inklubátor a od 23 tady bude Jazz a Fusion. A nyní zpátky k hudbě. Když jsem byl u těch velkých desek, které vyjdou tohle léto, tak nebude to jenom Charlie XCX, která vyjde teď ke konci července, ale v půlce srpna, konkrétně 14. srpna, vyjde nové album americké hudebnice Phoebe Bridgers. To album je její třetí, bude to dokonce double album, bude tam 16 tracků, jmenuje se Lost Weekend, vyjde to na skvělý značce Dead Oceans a možná jste zaznamenali už první single s názvem Lost Boys se skvělým klipem, který je takovej, že vám pomalu najíždí, takový ten klasický grower podle mě, protože na první poslech jsem si říkal, že jo, hezký song, ok, pojďme dál. A potom jsem se k němu nějak jako podvědomně vracel, ta melodie se zarejvala někam do takových těch schovaných neuronů, který pak začnou sami od sebe vyskakovat a hlásit se, hej, pust si Phoebe Bridgers. Tak já říkám, ok, tak já si pustím Phoebe Bridgers a rád to pustím i vám tady na Rádiu 1, protože si myslím, že ten song je skvělej, nejenom tím, jak zní, ale i tím tématem, tím textem. Takže pojďme na to, Lost Boys, Phoebe Bridgers, potom taky novinka, taky krásná od zpěvačky a skladatelky Sid. Taky tady bude Beyoncé, Ostra, Miss Patty, Rohony, Pap a Holy Motors. No bude to barvitý. Jak to má být? Rádio 1, Phoebe Bridgers právě teď.

Rohony, MDMX a taky Tokyo Drift a song Vinetu. 10 z 10. Pojďme dál, teď si dáme něco trošku jiného než Miss Petty nebo Rohony. Dáme si toronskou kapelu Pup, která právě vydala čerstvý single If This Is It. A zrovna tahle kapela má neskutečný dar, nebo řekněme úspěšnost na strašně, strašně chytlavý a zábavný refrény, velmi vysokou. Řekl bych, že tak jako každý, minimálně každý druhý song, co vydají, tak strašně kope v těch refrénech. A to je dobře. Asi tam bude kus toho Toronta a kanadský melodiky, která se vždycky nějak propíše. Tak ty si dáme. A potom si taky pustíme kapelu, která si říká Holy Motors. A od nich nový single Tough Crush, což zase bude trošku víc, o něco víc zasněnější, trošku víc reverbu, nebude to nasucha a bude to z Estonska. A pojďme na to, Pup, Holy Motors, a pak se mrkneme, co je za novinky ve Velký sedmě Rádia 1. Tak jo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak, trošku si zakytarujem. Tohle je jedna z novinek ve Velký sedmě. Esa z lesa a Vykoupení. Pak si dáme novou novinku od slovenských Elections in the Deaf Town, Dlhý rok. Nebo třeba kapela Dvořák a track skvěle nazvaný Spousty cigárek na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.

0: skvělý Jens Lekman, jeho track To Know Your Mission. Byl velká letní věc pro mě. Ale velká letní věc je i kulturní léto.
1: Soutěž Rádia 1.
0: No bodejď, pojďme na to. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná od 31. července, a 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords, londýnská raperka Lady Likes. Zrovna hraje. Makeshift Art Bar z Belfastu, pankáči Balaklava i Liturgy v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Miaulau, Něco Něco nebo Tajge. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod Svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. To je Beseda u Big Beatu, besedaubigbeatu.cz. Vyhrát můžete dvakrát lístek na Besedu, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connect It a praktický obal na jídlo od pod 7 kilo. Stačí jenom vědět správnou odpověď. A prosím, volejte jenom pokud víte správnou odpověď. Nebudu opakovat otázku ani dávat nějakou nápovědu, protože ta výhra je opravdu velká. A hodnotná. Pojďme na to. První otázka. Na Besedě letos vystoupí britská raperka Lady Likes, kterou právě teď posloucháme. Ta loni zazářila v jistém divadelním představení o historii grimeové scény. Jaký je název tohoto představení? V jakém zazářila divadelním představením Lady Likes? Je to buď za A Fat Ham, za B Freestyle Love Supreme, anebo za C Lil Miss Lady. Můžete volat. Je tady první volající, halo, tady Zdeněk.
2: Pavel, ahoj.
0: Ahoj Pavle, tak povídej, co myslíš?
2: Lil Miss Lady.
0: Přesně. Byl jsi na tom představení?
2: Ne, nebyl.
0: ale věděl jsi to, rovnou z hlavy.
2: Jo.
0: Tak se to dělá. Krásná práce. Tak já ti gratuluju, pojedeš na Besedu a budeš mít kulturní léto. Vyhrál jsi první tašku s Besedou, takže mi zůstaň prosím chvilku na drátě a dohodnem se, jo?
2: Těším se, děkuju.
0: Jasný, měj se, ahoj. No podívejme se, Pavel byl nekompromisní, je to tak, Lady Likes zazářila loni představení o historii grimeové scény, které se jmenovalo Lil Miss Lady. Jo. Tak tohle je Lady Likes a Bambi, jejich Wicked Kyle. A teď si dáme Cobra a Grimes a jejich společný track Sign from God. Posloucháte Radio 1.

Tohle kolabo je skvělý, Cobra and Grimes, Sign from God. A když jsme u těch spoluprací, co mě taky hodně baví, jsou úplně první singly herečky, modelky a nově zpěvačky, skladatelky Cara Delevingne, protože tenhle ten track s názvem Need It udělala společně s Fionou Apple, což je velká věc. A taky to zní skvěle. Need It. Potom Carly Rae Jepsen, taky skvělý nový single On Wires. A nebo třeba taky Tereza Hrabiny a její jiný jméno na zvonku. To je Rádio 1 a bude Rádio 1.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Velká nová deska na tuzemské scéně, jmenuje se Freedom Colony a pochází od pražské hlukařské kapely Veločetrol. My jsme si hráli skladbu FC a já doporučuji celý album, je to krásně divoký, nepředvídatelný, dobrodružný, jak to má být. A zdravím tímto taky Františka Převorovského, který tady vysílá na Rádiu 1 pořad po zavíračce. Tohle už je Brennan Whedell. A na Anti Records právě tady ta minnesotská, nashvillská songwriterka vydala nový single, který se jmenuje Pretty Little Fantasy. Potom si dáme skvělou youtuberku a hudebnici Def Lemons a její skladbu Eat the Pavement. Doporučuji si projet její videoklipy, je to opravdu piece of art. A potom taky Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Hezká píseň. Rádio 1.

0: Poslouchali jsme Def Lemons a jak jsem zmínil, tak je taky hodně aktivní na internetu. A kdo je z rádia jedna nejaktivnější na internetu, je Andrej Hoch a jeho pořad Já se rád trýzním, který všechno tohle zobrazuje. A já jsem hrozně rád, že se Andrej tady za mnou zastavil v tento lonely time, kdy v domě nikdo není, protože je svátek. Tak Andrej, vítej ve vysílání.
1: Hello.
0: Jak slavíš upálení Jana Husa? Já jsem rád, že jsme zašli na cigaretu, třeba.
1: 6-7, takzvaně.
0: Ano, je to tak, je to tak, je to tak. No, tak jak jsi užil tenhle ten den?
1: Příjemně, tak si ho teď zpříjemňuju tady s tebou.
0: To je dobrý, a hned to poskočilo o několik levelů vejš ten den, že jo? Mm-hmm. To mi říkají všichni, když mě potkají většinou.
1: Taky lžou, ale...
0: A nebo naopak, víš co, záleží. Buď to jde hodně nahoru, nebo to jde hodně dolů, ale já věřím, že třeba vy si užíváte toto vysílání třeba stejně jako já, protože písniček vyšlo hodně hezkých. Co chystáš na příští pondělí do svého pořadu Já se rád trýzním?
1: Zdeněk Lichnovský speciál.
0: Oh, yes.
1: 100%.
0: Bojím.
1: Já jsem z Dendovi teďkonc ukazoval takový videjko, kde někdo v AI-ku udělal český politiky na kvifu.
0: Jo?
1: A měli šaty podle jejich jako kaus politických, což...
0: Vřele doporučuju. Takže o tom bude určitě taky jedno z témat dílu Já se rád trázním. Kázeň. A ta nekázeň proběhne příští pondělí o 6, mimochodem. Jo? Teď ne tohle pondělí, abyste nežhavili v 6, ale žhavte v 6, budou tam Big People, což je skvělý, ale za týden to bude Andrej.
1: Exactly.
0: Takže tolik k tomu a co ještě, pustíme písničku nebo můžeme ještě pokecat o něčem? Co tě ještě nějak jako zasáhlo o tomhle víkendu?
1: Jakoby nic?
0: Nic, vůbec nic jste nezasáhlo?
1: Ne.
0: Taylor Swift jsme řešili ještě, když jsi na ní pouštěl víc jako popových zpěvaček. Tu pouštět nebudu, tam nějak jako postupně...
1: Měl bys. Radio 1 by najednou získalo 1 000 000 posluchačů.
0: Not sure. Já mám pocit, že poslední dobou to sní nějak jde z kopce.
1: Ne, to byl vtip, aby jestli. Jo. Nepouštějte Taylor Swift, prosím.
0: Tak jo, to jsme si tady dali hezký statement do budoucna. Nějaký dáme Pinky Sphere na to, uvidíme, jak to dopadne. A teď si pustíme skladbu s názvem Cancel Me, I'm Tired. Tak Andrej, kdy očekáváš, že bude tvůj pořad zrušen? A ty budeš zrušen.
1: Až mi řekneš.
0: Wow, to mi dává jako... Tak já ti řeknu, kdy to bude.
1: Ne, tak já mám zatím jako jenom hezký zprávy, jenom tebe hejtuju tady.
0: Tak to je v pořádku. Klidně napište do chatu, jak se cítíte takhle o svátku a jak slavíte den upálení Jana Husa. A...
1: To se neslaví. Jakoby.
0: Nebo jak si připomínáte, ano, je pravda, že toto slovo je spíš nevhodné. Že... Když to je tak abstraktní už, že člověk už jako moc nad tím takhle neuvažuje, že reálně uhořel člověk.
1: Podle mě si historici teď strhají vlasy, když z toho datumu je...
0: Hysterici?
1: Historici, jsem řekl hysterice?
0: Ne, mě to tak... Já si představu, že hysterici si trhají vlasy, nevím, co dělají historici, ale...
1: Historici teď už taky, protože 6.7., že? 6.7., tak...
0: Tak to ale tím pádem bude nejvíc, si to budou pamatovat děcka ve škole, ten svátek, víš co? Protože 6.7., takže... Naopak jako Hus by mohl být spoko.
1: Běhají tvoje děcka a říkají 6-7?
0: Jo, já myslím, že to docela hejtěj, že právě zase někdo říká 6-7, spíš ne.
1: Ty krása, tvoje děti jsou pikní po tobě a je lovit.
0: No, vymezují se takzvaně, ale krásným způsobem samozřejmě. Zase teď jsme furt, když jsme odjížděli dneska, jsem bral děcka za mámou, tak jsme jeli hodně chicken banana. Jen tak.
1: I'm too old for this, co je chicken banana.
0: Nevíš, co je chicken banana? To je, chicken banana, no brain rot, jako ve výsledku. Teď nevím, jak je to celý, ale je to taková ta věc, co se ti zasekne. Takový nonsense prostě klasický, brain rotový. Takže to jim třeba nevadí.
1: Tak já udělám research na...
0: Yes, hate, super, to si nestih napsat ty?
1: Ne.
0: Jo, tak dobrý. Tak přišla zpráva, že už mám jít někam... s těma trapnejma žvástama. Tak Třeba píše Kristýna z Londýna a pokud ne, tak děkuji za zprávu.
1: Poznáš, když napíše Kristýna, protože ta posílá takový strašně mileniálský srdíčka.
0: A OK, tohle je bez emojis, tohle je reálně jako na, čehož si vážím.
1: Lejnovský je hated.
0: Cancel me, I'm tired. Rádio 1, to nikdy nezrušíte, lidičky. A Andrej taky ne.

Hodně se těším taky na víkend, protože tady bude Creepy TP, který se přemístilo z Kutné Hory do Prahy. Bude na ostrově Štvanice, v klubu taky Bike Jesus a Fuchs 2. Vystoupí tam třeba Smoke Dope 2016 na Nokia Angel, co jsme teď poslouchali, skladbu Sleep, nebo třeba Frost Children, Death Crash, Sesi 009, hit, kavary, track violence, no je to hrozně nabitý. Já jsem teď hodně poslouchal playlist, který k tomu připravil Kuba Hošek s AM 180, který se ještě pánem Wolfem připravují Creepy TP a strašně mě to baví, co tam všechno je. Takže tam budu. Frost Children. A kdybyste náhodou byli třeba v Prachaticích o víkendu, tak tam bude festival Viva Dvila. A tam je taky pěkný line-up. Dneska jsem hrál třeba Miss Petty, Bert and Friends, Ida the Young, nebo třeba Brána, na který půjdu do Mítváče taky. Je taky moc pěkný. No a teď už Satellites a Frost Children.

Kanceláři vládne hustá atmosféra.

posloucháme skladbu Sugar in my drink, velmi, velmi letní záležitost od hudebnice, která si říká Tricky FM a bude vydávat desku s názvem Twin Star Fantasy, která by měla vyjít v září. Takže to tak pěkně to léto ukončí. A já tím teď spola končím tuto směnu. Spola tím myslím, že pouštím poslední song. Tohle je Burial a absolutní klasika Dark Getsemane. Getsemane. A co jsem hrál, najdete pod mým jménem, což je Zdeněk Lichnovský, na webu Rádia 1, radio1.cz. Já doporučuji zítra se zastavit do Meat Factory na Dvorek, kde zahraje Josefina Daska Spiral Sadness. A taky koncem týdne, pátek, sobota, festival Creepy Teepee, tam se taky vyskytnu. I tady v Praze bude blaze přes prázdniny. A pro všechno ostatní, i proto to je tu Rádio 1, takže zůstaňte s námi. Za chvilku Josef Sedloň. Užívejte svátečního dne. My se uslyšíme zase za 14 dní. Čau.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.
9: I just got out of the day and I'm riding my bike back and I feel so young, like I'm pushing against the wind for the first time in my life. A majority of people are older than me and I'm a bit beyond and like a couple of revolutions ahead of me, and I don't know, I feel like I keep thinking that I'm in line, like running the same race, but the wind keeps pushing me further and further back. Like each time there's a tug on something, I make the mistake of looking behind me. I'm always thirsty if I think too hard, I'll lose a train of thought. It's not me, but it's me, but it's something I'm following, a shadow for a way shadow, the one that spins a two when you're approaching a street lamp and it makes you check. See, you did it again, you look behind you. Bad talk. Watching the bike and listening to Jillian Walters, her voice repeats times revelator. I'm watching the water make the concrete look like India ink. I used to spend so much time as a kid watching the inverse reflection. Imagine it was a part of the universe where if I waited for the right moment, I could fall in. I think about my friend, how a friend's brother slipped on black ice and died. Sure flamed. My day tells me to be careful as I go home, and each time I speed up, I feel the wheels slide beneath me, and then I slow down. I'm not really an adrenaline junkie, I'd like to be. I think death, the closeness of it, a risk perhaps on the heart, accelerates as you're going to slow down time or speed it up. A second point never feels like 60 seconds, and near-death experiences as records of individuals say that time slowed down for them, as if they had minutes, hours to calm and able to do to meditate pain. So much of our, my existence feels like I'm just trying to meditate pain. I say experts that some of those that fall in a near-death experience or a traumatic experience heard music. I flirt like a boy, I'm wearing a leather jacket and my hat is crooked to the side. I sit with my legs so far apart and you let my ear.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulkruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Tajgé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1 CZ.

Tolik parádní věcička od této sympatické hindi-kytarové skupiny, která si říká Suerte Seis. Jinak jich věcička Escritorio. Předtím také Disney Blood v remix od Base Bonobo také, na kterého se také už jste mohli těšit Hit Parádě Rádia 1, či Black Marble, který si snad nasadíme ve čtvrtek. Každopádně příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, playlist za chviličku také na stránkách. Tohle však ještě novinka od Trickyho před jeho vydáním nového alba Different When It's Silent. Ještě jedna tato spolupráce s Mitch Sanders, už po druhé. Novinka I'm Yours. Tricky na Rádiu 1, 15 hodin 56 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Tolik nový objev na americké Los Angeleské značce Friends of Friends, projekt North Tech a skladba Higher Function, nový single z chystaného EP Phantom Great, který by se měl objevit během léta. No a teď už ale pravidelné karlovarské bublinky.
1: Arthouse Hejtmánek uvádí
2: odvážné karlovarské bublinky.
3: Máme tady další díl odvážných karlovarských bublinek a i dneska tady mám hosta. Dneska tady mám člověka, se kterým jsem se tady potkala minulý rok. Ne poprvý, ale jako víc, protože já jsem ho zachránila v restauraci, poněvadž mu zaskočil gyoza knedlíček a my jsme pak chodili a hledali jsme nemocnici. A je to recenzent Martin Svoboda, který u nás taky byl v odvážných palcích jednou a píšeš pro Total Film. Je to tak. A už si dáváš pozor dneska, když jíš gyoza knedlíčky?
4: Snažím se hodně žvíkat, ale někdy mi to zase zaskočí, ale někdy mi to od té doby, někdy mě to nedostal do nemocnice od té doby, takže snažím se.
3: Ale byl to takový hezký varský zážitek, že vlastně ty vary jakoby propojují lidi, kteří se třeba vidí poprvé a už jdou spolu do nemocnice.
4: Je to tak.
3: A zase už od teďka vím, kam přesně jít do nemocnice.
4: Ta nemocnice je velmi blízko, mám dobrou zprávu, že je 5 minut od termalu, takže komu zaskočí gyoza knedlíček, tak může vyrazit pěšky, jako jsme vyrazili my.
3: No a my se samozřejmě bavíme hlavně o filmech. Ty jsi takový ten recenzent, ten novinář, tady co opravdu chodí na ty 3 až 4 projekce za den.
4: Je to tak.
3: Jak to vůbec zvládáš?
4: Je to, někdy to je náročný, záleží na tom, kolik je mezi tím pauz. Včera jsem měl 3 filmy s 10-minutovými pauzama hned za sebou a to je potom velmi nepříjemný. Jinak jsou 3 projekce za den snesitelný, když mají větší pauzu. My novináři nestojíme frontu, máme, pokud není extra den jako dneska.
3: Jako dneska, pardon, já jsem se nedostala na film, který jsem jediný opravdu tady chtěla vidět a je vyprodaný. No,
4: nemůžeš udělat tu základní chybu, že jdeš objednávat lístek v 7:05. To je jako kdybys šla 4 dny po zavíračce pro normální událost.
3: Protože stejně jako novináři, tak i jako normální návštěvníci, aplikace otevírá v 7:00, možnost bukování, já jsem šla v 7:03 a nedostala jsem lístek na nic, protože zítra je svátek, takže jsem asi přijalo extra mnoho novinářů. Byla opravdu fronta, byla tak velká na lístky dneska, že já jsem myslela, že začíná film.
4: A přišla jsi o svůj brutalistní ráj.
3: Přišla jsem o film Historie betonu, ale už to začínám tady jako vyjednávat s jinýma, který se dostali, že to budu za něco vyměňovat, takže už se to jako rýsuje, že bych se možná tam...
4: Černý trh ve Varech jede.
3: Černý trh ve Varech velmi jede, ano. To jsou WhatsAppové skupiny, já mám na tohle, vyměním s tebou za tamto, takže já se tam doufám dostanu. No ale k tobě zpět, takže co třeba dneska máš?
4: Dneska mám bezprostředně po tom, co se tady filmujeme, mám roundtable s Richardsonem, s kameramanem Richardsonem, to je taková moje velká událost těhle varu, kdy ho uvidíme já s Jindřiškou Blahovou a pár novinářema ze zahraničí a potom dneska výjimečně dám možná jenom 1 film nebo 2, protože chci si napsat pár věcí, abych měl zítra víc klidu, takže někdy to je to vykoupeno tím, že nestojíme ve frontách, nebaťuškařujeme, že potom si člověk musí sednout na někam a psát.
3: No a v čem tě Tony Richardson jako baví?
4: Baví mě v tom, že to je jeden z nejslavnějších kameramanů všech dob, s který pracoval s největšíma filmařema všech dob. Je to asi spolu s Dustinem Hoffmanem největší hvězda letošního festivalu, i když samozřejmě kameramani nejsou tak frekventovaní jako herci a jako režiséři, takže si ne každý uvědomuje, jak velký jméno to je, ale je to opravdu jediný let z letošního hostu, který mu do významnosti nějak sahá po kotníky, Dustin Hoffman.
3: A co třeba natočil pro naše posluchače?
4: Kill Billy, natočil se Scorsesem jeho nejslavnější filmy, natočil s Tarantinem jeho nejslavnější filmy.
3: A on tady má vlastně dokument, já na ní dneska
4: je tady o něm dokument, který vznikal v české produkci nebo koprodukci, takže i to je důvod, proč tady je, že o něm vzniknul o něm film.
3: No a jak se vůbec dá zvládnout? Třeba napsat 3 jako recenze za den, 3 velký texty?
4: No to se samozřejmě úplně zvládnout nedá. Já jsem pracoval, že jsme na některých distributorech vyšmáhli screenery dopředu, takže mezi 1/3 a 1/2 textu jsem si připravil dopředu, abych tady pracoval průměrně na 1 až 1,5 textu denně.
3: A už je nějaký film, který jsi les viděl a řekl jsi, že to je pecka. O tom se bude mluvit ještě po vare. To jde do distribuce určitě.
4: Tak jsou to víc oddělené otázky. než by nutně museli být. Jako můj zatím nejsilnější zážitek bylo Údolí úsměvů, horor, italský horor, který je méně frekventovaný a nepůjde do distribuce a nebude to známá věc a asi si většině lidí ani nebude líbit tak moc, jako se líbil mě, ale za mě to byl zatím nejsilnější zážitek. A potom máme tu třeba Fjord, Vítěze Skán, který vzbudil relativně kontroverzi tím, že to je poměrně konzervativní film na to, aby vyhrál velký filmový festival. Filmové festivaly jsou notoricky progresivní, notoricky woke, takže film, který je hodně empatický vůči krajině, křesťanské rodině, která má průtahy z úřady ohledně vychovávání svých dětí, vzbudilo to trochu povyku a mně to přišlo zajímavý právě tímhle úhlem pohledu a nepovažoval jsem to za konzervativní propagandu.
3: A nějaký film, na který se jako hodně těšíš, jako já třeba na Dějiny betonu a nedostala jsem lístek?
4: Musím říct, že letos nebyl tak extrémní film, na který bych se opravdu těšil, že ho za každou cenu musím vidět. Byly filmy, na který jsem zvědavý. Fjord byl jeden z nich, Fatherland byl jeden z nich, který jsem taky včera viděl, taky jeden z vítězných filmů, protože jsem jako obrovský fanoušek Sandry Huller, herečky Sandry Huller.
3: Kdo ji nemá rád? Kolik teda má ona filmů dost?
4: Ona má tady dva filmy, oba jsou úžasný a jako její ruka na výběr scénářů, protože samozřejmě jediná talentovaná herečka na světě, ale způsob, jakým ona si vybírá projekty, kdy opravdu každý její projekt je jedna z událostí sezóny, něco neuvěřitelného. Takže když někde vidím Sandru Huller, okamžitě jdu, jsem viděl oba dva ty její hlavní filmy, co tady jsou, Roze a Fatherland, a oba dva jsou skvělí.
3: Tak jo, tak díky moc a hodně štěstí při dnešní... Kolik máš dneska ještě textů napsat?
4: Rád bych udělal 3, s tím, že půlku mám teď hotovou, a takže bych rád udělal 3 texty.
3: Tak až psaní jde?
4: No, uvidíme.
3: Tak díky za rozhovor a já se zase na vás těším zítra při dalších Bublinkách.
4: Ahoj.
2: Odvážné karlovarské Bublinky.
5: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
1: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Dozněly nám bublinky, dozněl nám také polský hudebník, zpěvák, producent Tomáš Špaderský, jaka Inner Life, mimo jiné také novinka z Hitparády Rád 1, pro kterou můžete hlasovat až do čtvrtečního odpoledne. Doplním, že to byla skladba s názvem Crush. No a tohle už je úplná nová věc, která vyšla teďka před necelým týdnem od producenta Tyco a spolupráce také se zpěvačkou C-Lemon, skladba Another Wave. 16 hodin 15 minut.

0: Tak tolik krásná věc od Lily Juniper, tohleté talentované hudebnice, kterou jste viděli také na Music Infinity společně s Frederick Robinsonem tenkrát po druhé, když vystupoval Way to Love, novinka teďka ještě z minulého měsíce ze značky také Friends of Friends. Máme 16 hodin 22 minut, nejvyšší čas pro kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Tak, dnes máme 6. července roku 2026, pondělí, dnes výjimečně vám přeje místo Krištofa krásné odpoledne Josef Sedloň. Krištof si užije zítra tu moji směnu, dnes máme také svátek upálení mistra Jana Husa. Každopádně proto možná taková velmi skromná nabídka na koncerty, tančírny i divadla. Respektive divadla žádné koncerty a tančiny dnes se nabízí pouze v Jazz Doku od 21 hodin koncert skvělé naší domácí umělkyně Báry Zmekové. To jste ostatně nedávno slyšeli také v CD Nonstopu. Z filmových představení tady nabídnu letní kino u Keplera. V 21 hodin se zde promítá Hranice věrnosti. Kino Světozor ve 20.15 nabízí film Budoucnost utváří minulost. Do bio oka vás můžu pozvat v 19.45 na film Pramen. No a v Edison Film Hubu můžete zajít od 19 hodin na film Bláznivě a ve 21 hodin Dogma. Kino pilotů pak ještě ve 20.30 vás zve na film Není jiná možnost a 21.30 Backrooms. Tak, Backrooms, poslední nabídka filmu a vlastně poslední nabídka je kulturního servisu, který je opravdu velmi strohý. Vězte, že vy samozřejmě ale můžete poslouchat také Rádio 1. V 18 hodin to bude pořad Big People, pak už v 19 hodin také pravidelný pořad CD Nonstop. Dnes to bude skotský multiinstrumentalista Andrew Vasilik a jeho předělané album z roku 2020, deska Parallel Lights z roku 2021. O 20 hodin pak už Strýček Míša a jeho pravidelný Ešus. V 21 hodin pak Hudba za dobrou práci. Pak už také o 22 hodin pravidelný Inklubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. Takže tolik výhled na Rádio 1. Každopádně do 18. hodiny vám přeje příjemný poslech Josef Sedloň a teď už opět míříme za muzikou.

Tak to byla ukázka skladby Worry od producenta z Británie Catching Flies, tentokrát však Herbert Dubmix. A vězte, že Catching Flies se vám nabídnu už také zítra v pořadu, pozítří, pardon, ve středu, pořadu CD Nonstop s jeho deskou Tides. No a tohle už je náš také bývalý kolega, jinak producent, který funguje na scéně více než čtvrtstoletí, John Kennedy a jeho novinka One Heart.

Izraelský producent Hiatus a jeho krásná věc s názvem Hust. Šla před měsícem na značce Lucky Thunder. 16 hodin 36 minut, příjemný poslech, pokud jste zapli později, vám přeje nezvýjimečně místo Krištofa Josef, sedloň, který se prostřídal s Krištofem Rajetu směru pondělí za můj úterní, zítra se těšte na Krištofa po 15. hodině. Každopádně Maze 28, to je nový objev z Albánie na značce Anjuna Deep Explorations a CPčka Tell Me Again, ukázka Back to Dermy. No a doplním, že playlist najdete na stránce Rádia 1.

Tak to byly Fluke a jejich legendární věc Atom Bomb v nádherném s novém Dream remixu Daniela Averyho. Ostatně Fluke také vydali teďka předělávky svých starších hitů pod kompilační deskou Second Bite. Čekněte na značce Surface. Máme 4:45, v tuhle chvíli playlist doplňuji na stránky Rád 1 a tohle už je novinka od projektu Wayward, který jsme si proklepli také teďka v noci v pořadu Intro. Tohleto londýnské duo na novince Far Into Darkness, které se objevilo teďka minulý týden na značce, se kterou ostatně také spolupracují Silver Bear, Wayward.

Tohle byla už New Yorkská partička Channel Beats, která teďka vydala své druhé studiové album se stejným názvem jako to první, to hodně vtipný Your Day Will Come. Pro značku Jack Jaguar vyšlo teďka před týdnem a kousek a tohle byla ukázka Profane Break. No a tohle už také další projekt, tentokrát z Kanady Tennyson, který se objevil v pátek s novým EPčkem PLX. My jsme tady nasadili také už jednu z věcí, a na kterou se můžete těšit do hit parády Rádia 1 z tohohle EP ve čtvrtek. Tohle je ukázka Paper Moon. Tennyson na Rádiu 1.

Berlínská pětice Conic Rose a jejich single Less Lonely, který najdete právě také na jejich druhé studiové desce, kterou přivezli také naživo desku Wedding do Paláce Akropolis v květnu, to bylo společně s Lambert na právě Music Infinity. No a já můžu vás pozvat na to další Music Infinity v Paláce Akropolis, které proběhne 24. září, kdy uvidíte nejdříve také kapelu z Berlína, italskou dvojici 505, kterou znáte si z parády. A tohle už je byla ruská skupina Soyuz, žijící už v Polsku a vydávající na londýnské značce Mr. Bongo. Jejich desky Krok, Skala Ničí. Soyuz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: Reklama na Radio 1.
6: Happy time.

Sound of Fractures, tady ten mladík z Londýna, který se vám dovezl také na spektakuláře už, no, je to dva roky, už myslím, že rok a půl, už teďka ani nevím, každopádně jeho nové EP Alone Together v titulní ukázce. No a kdo vydal nové EP, také je New Yorkský producent Drew Fawlty DL, ale ten veterán také, který začínal na značce Planet Mew už možná opravdu dvě dekády zpátky. Teďka už na labelu Hoover Sound se svým novým EPčkem, které vyšlo před týdnem a kousek pod názvem Buddy Me. Tohle je právě už titulní ukázka.

Tak to byl projekt Michael Kazet, říkáte si, to je název jména, ale ne, je to finské elektronické duo, který tvoří RK Lampinainen a Matti Hänninen. Každopádně hodně retro, který mi připomněl trošičku možná i zvuky DP-šáků. Ostatně čerpají, jak sami jsou inspirováni 80. lety. To byla ukázka When You're In Love. No a teď už se nám rozeznívá britský producent Killick, který také vydal teďka svůj druhý single z chystaného druhé studiové desky, no, kde by to možná spíš Robots Will Take Over and Wonder. Každopádně tohle skladba Whisper 1, 2, 3, 4. Posloucháte Rádio 1 a playlist také kompletní na stránce

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle byl už Mike Miloš a Rai a jeho výborná věc Fatal z té jeho novinky EP záležitosti, kterou vydal pod názvem Joy a značce Secular Sabbath. No a to už je hudebník také Andy Dragazis a Blue States, které jste viděli tak 15 let zpět také na Music Infinity. Chystá nový album Where the Fates Meet a značce Memphis Industries, se kterou ostatně spolupracuje už dlouhá léta. Tohle je krásná věc White Sands, Bílé písky, Blue States na Rádiu 1 v 17 hodin 28 minut.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Americká dvojice, manželské duo Mint Julep, Holy a Keith Kenneth, a jejich novinka Next Life, jedna také z novinek hitparády Rádia 1, a ten vzpomínka na ten Dream Pop Shoegaze Sound. Každopádně my se uslyšíme ve čtvrtek opět po 20. hodině při pořadu hitparáda Rádia 1. Nebo Jerry ještě stále nedovolený. No a tohle už je původně britský hudebník žijící ve Spojených státech, Christopher Ward aka Tropics, a jeho spolupráce s projektem Sarah & Colin. Tropics i Sarah & Colin by se měli objevit příští rok na showcase značky Modern Entity v rámci Spektakuláre. A tohle jejich věc, Ache, Bolest, Tropics.

americký producent Slow Magic a jeho novinka Half a Life se zpěvačkou Artemis Orion. Vyšli ke koncem června. Zase Seeking Boo, ale tohle je úplná novinka žavá ze spolupráce Johna Hopkinse a také Imogen Heap, která zná Johna už od jeho útlých pokusů hudebních a konečně si jim podařilo spojit a vytvořit tuhletu novou věc Reckoning. Vyšlo teď před celým týdnem na velice Megaphonic. John Hopkins a Imogen Heap na rádiu 1 v 17:45. Já připomínám po 18. hodině pořád Big People.

americký producent Fathomless a jeho novinka Feel It, jeden z posledních, myslím, že singlů před vydáním jeho také nové desky Ephemeral, kterou chystá na manchesterském labelu Folded Music. No a my se podíváme ještě za touhletou hudebnicí producentkou Tyson, zpěvačkou, která už je spolupracovala právě s projektem třeba Versus GT, ve kterém má prsty Jagreen a No Such Thing. No a právě No Such Thing společně tentokrát s Kobe Say pomohli v této věci The Edge. Tyson na rádiu 1, 17 hodin 54 minuty.

0: Queensland Portico Quartet, Jack Wylie po svém projektu Paradise Cinema ohlásil také své úplně solové album pod svým vlastním jménem na značce Gondwana a to pod názvem Eternal Spring. Tohle byla také titulní a pilotní ukázka zatím celé chystané desky pro manchesterský label Gondwana. A tolik moje působení v tuhle chvíli zde. Je tady pravidelný pořad Big People se Simontem a jinak my se uslyšíme za hodinku při pořadu CD Nonstop.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
3: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz
5: Big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people.
6: Don't shoot, gun sound.
7: Luke the Cook and Craig Mons, every other Monday from 6 p.m.
8: Okay, cool, man. Big people. Tell a friend to tell a friend to tell your
9: mate
8: to tell your
9: nan. Trying to live my life off the grid.
8: Radio 1.

0: This is Big People on Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

0: Tak je tady pravidelný CD Nonstop, dnes to první pondělní, které nabídne, jak jsem už řekl, také desku Andrew Vasilika. Vězte, že tenhle ten skotský hudebník bude znít v jeho albu Parallel Light, které je jeho pátým albem, ale není to klasická úplně řadovka, protože je to vlastně takový předělání jeho album, právě ta čtvrtá deska, která vyšla v roce 2020 pod názvem Fugitive Light and Themes of Consolation, kterou jsme si tady hráli, myslím, že před pár lety. Každopádně tohleto jeho album Parallel Light je třetí pro také indie label Anthem of the North. Tenhle ten hudebník právě ze Skotska začínal už počátkem vlastně milénia v takové indie folkové kapele, ale od toho vlastně minulé dekády se začal věnovat svý vlastní muzice, která spojuje jazz, ambient, post-rock i se nechává hodně inspirovat, jak sám říká, vůbec přírodou, krajinou a architekturou. Vlastním jménem Andrew Mitchell, to Vasilik je jeho takový umělecký jméno po jeho dědečkovi, pochází z Dundee, ze Skotska. Vy jste ho právě, jak jsem řekl, mohli registrovat už v kapele Hazy Janes. Byl také spolupracovník kapely Idlewild, no ale od té produkce se pak v polovice minulé dekády prosadil svým prvním solovým albem Sorrento, který byl ještě takovým folkovějším dílkem, ale od roku 2017 do jeho hudby vstupuje takový více instrumentálně cinematický charakter a vydává na značce Clay Pipe Music své album Theme from Building and Spaces, které jsme si tady tenkrát, myslím, že už před několika lety hráli v CD Nonstopu. Vy pak můžete zaregistrovat třetí album z roku 2019, to byl album The Parallelian, které vyšlo také na značce Clay Pipe Music, ale zároveň i v albu Athens of the North. No a naposledy zde zněl tenhle ten skladatel na poli takové filmové, až dá se říct, hudby s deskou Fugitive Light and Theme of Consolation. Tohleto album Parallel Light, jak jsem řekl, vyšlo v roce 2021 a jednalo se o takový ambientně jazzovo-cinematický zase jeho koláž, no, hudební koláž, kterou tenhle ten multiinstrumentalista Andrew Mitchell vydal v roce 2021 jako takovou předělávku své nebo alternativní verzi té své předchozí desky. Zde se hudba pohybuje více na pomezí vlastně takové moderní klasiky, možná ambientu i spirituálního jazzu a využívá hodně smicové plochy a samozřejmě klavír či dechové nástroje. Uslyšíte ostatně za chviličku celkově 10 nahrávek, které mají okolo půl hodinky, takže není to nic dlouhého. No, my si můžeme říct, že v tom roce 2021 se objevuje také jeho pak řadové to album Belgay Hill Morning in Magnolia pro opět značku Clay Pipe Music. A vy jste ho pak mohli zaregistrovat pak následující roky s dalšími alby jako Hearing the Water Before Seeing the Falls, či také spolupráci, to bylo v roce 2024 s Tommy Parmenem na jejich společné desce Ash Grey and the Gull Glides, si opět s tímhletím hudymíkem, grafikem a designistou a zvukovým experimentátorem. My si můžeme doplnit, že z té jeho diskografie určitě také album to letošní, se kterým si ho také i připomínáme. Deska Irreparable Parables vyšla na značce Clay Pipe Music, jak navinul taky teďka digitálně v červnu, kde na ní najdete spoustu zajímavých hostů, jako kapelu Field Music, či zpěvačku Saya, nebo Graf Riffse, stále také skotské legendární kapely Super Fury Animals. No a k téhle desce myslím, že se objevila i pak ještě taky instrumentální verze Inundate Inundation. Každopádně, teď už ten skotský multiinstrumentalista Andrew Vasilik, vlastním jménem Andrew Mitchell, na jeho desce Parallel Light z roku 2021, no a já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Sára Vosobová a písnička Chybíš.

Imagínalo. Oh,

0: Dobrý večer vám ze studia Rádia 1, jako každé pondělí v 8 hodin večer přeje strýček Míša a máme zde obvyklou dvouhodinovku. Za těch 30 let a víc se v podstatě nic nezměnilo, jenom se trošku mění ty pořady, ale které my už prošly hlavou, rukama a ústy. Jinak je to pořád stejně, 8 hodin večer, Rádio 1 a strýček Míša. Dneska to bude jako vždy Ešus, budeme cestovat, tentokrát zůstaneme v Evropě a následně hudba za dobrou práci, která je složena zase z takových jemných pikantností. Já už jsem to všechno sepsal do svého magického červeného bloku a ten posléze vyfotím a někdy po 9. zavěsím na Instagramový účet Strýček Míša, ale teď už si můžete naladit nebo najít facebookový profil Ešusu, protože tam uvidíte nejenom fotky, které mi Jiří poslal do upoutávky, ale uvidíte tam i samotného Jiřího, který tady sedí už se mnou ve studiu. Tak jdeme na to. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, Jiří, dobrý večer. Ještě jednou a vám všem.
1: Dobrý večer.
0: Ve studiu se mnou Jirka Kalát, člověk, pro něhož cizí země a cestování se staly čím prací. Je to práce?
1: Ale to jako...
0: Ty chodíš do práce vlastně?
1: Já chodím do práce, já jsem učitel dějepisu, to znamená, já jsem normálně zaměstnaný člověk a moje práce mě neuvěřitelně baví a dává mi smysl. A
0: to učení.
1: Myslím to učení, prostě jako učit je pro mě docela splněný sen, ale cestování je všechno to kolem. To je prostor, kde já odpočívám, prostor, kde já se realizuju. Je to i důvod, proč občas dokážu zatnout zuby, když se mi něco nelíbí a dokážu pokračovat, protože vím, že pak je to vykoupený nějakou další cestou, ať už v létě, nebo dovolený, nebo prázdnina, který nějaký máme. No ale samozřejmě hlavně je to pro mě nějaké uskutečňování si svých vlastních malých snů, protože je spoustu míst, kam já se chci podívat. A hlavně mě to dává i prostor se učit a vzdělávat, což považuji za hrozně důležitý. A i proto na své cesty dost často beru studenty, aby si to zkusili, jaký to je, třeba zažít Istanbul, nebo Vídeň, nebo Londýn, nebo Barcelonu, prostě taky místa, které jsou spjatý s historií pro nás důležitou.
0: Tak my jsme přirozenou součástí té Evropy a po těchto místech se dá dostat docela jednoduše. Já vím, my jsme se sešli jednou s tvými dětmi, když jsem tam byl besedovat o starých časech. A musím říct, že děti byly velmi příjemný a hodně věděli.
1: Jo,
0: no to je práce, to je prostě práce dobrého učitele.
1: A nejenom jako moje mimochodem, tady je spoustu dalších kolegů od nás ze školy, který se snaží ty děti víc k tomu, aby se ptali a hledali a byli zvědaví. Přesně tak.
0: Hele, jak to děláš teda s tím, jak kombinuješ cestování a tu práci?
1: Hele,
0: protože já vím, když jsem já cestoval a učil, tak já jsem končil vždycky v květnu, že jsem udělal s dětma písemky a zmizel jsem do Ameriky a vrátil jsem se na říjen, jo? Kdy už nebyla ta hnusná práce na začátku.
1: Hele, to tak, zas takhle mi to úplně zatím ještě neprochází, třeba jednou bude, ale většinou je to nějaký své projekty, tak ty si nechávám na léto. Když třeba teď jedeme za pár týdnů s kamarádem, s Pavlem Stejskalem, tak jedeme do Estonska na mořský kajaky trénovat, aby jsme pak mohli na mořský kajaky do Grónska. To jsou takovýhle věci. A já se pak hodně snažím spojovat různé věci, jo? Že třeba chtěl jsem do Istanbulu, tak jsem za 12 studentů se mnou do Istanbulu a jeli jsme tam na prodloužený víkend. Jo, potom máme nějaký vánoční prázdniny, nějakou dovolenou, a to znamená ty menší projekty, spíš třeba ty pracovní projekty, když třeba průvodcuju občas něco málo, tak tady v těch kratších volnech, ale pak léto si většinou nechávám pro sebe.
0: No a my se dneska podíváme na jednu z tvých cest, ta byla kdy naposledy?
1: Hele, naposledy jsem byl v Bosně loni, vlastně loni v srpnu jsme tam byli s mým kamarádem Lukášem Exlerem, když jsme oba dva lezci, tak jsme tentokrát vyrazili poznávat Bosnu lezecky a Lukáš tam ještě nebyl, tak jsme mu protáhli po takových zajímavých místech, ale dost času jsme strávili ve skalách a v takových malinkatých vesničkách a místech, kam a většinu jsme přijeli, tak se nás lidi ptali, jestli jsme nezabloudili, což bylo hrozně fajn. Tak jsme jim řekli, že hele, ne, my jsme přijeli líst na vaše skály, tak se na nás dívali ještě na větší blázny, že? Proč bychom lezli na skály. Že?
0: Já jsem ti říkal, že jsem v těch oblastech taky byl, ještě když jsi nebyl na světě. Tak já jsem v roce 86.
1: To mi byly dva roky mimochodem, jo? Pozor.
0: To bylo ještě jiná doba a já jsem tehdy chodil se slečnou Bernadetou a žádali jsme několik let o výjezdní doložku a já nevím, tyhle, jak se to jmenovalo, ještě nějaký, že se, aby se mohl dostat
1: byl
0: nějaký...
1: Byl to i příkaz.
0: No něco takového, uh-huh. Já už teď jsem to zapomněl. No a my jsme to dostali a rozešli jsme se, takže já jsem najednou měl povolení, ona tam měla sestru v Jugoslávii tehdejší, uh-huh. A já jsem měl najednou volno, volný výjezd někam a s měsícem jezdil po Jugoslávii bývalé, jo.
1: A to musel být pecka.
0: A Bosna a Hercegovina, tam jsem se dostal tak, že jsem si stopnul 3 mladý skoty, 2 mm-hmm. holky a chlapce. Seděl jsem vzadu v autě, měli malinký auto a uprostřed mezi nohama byl demižon a každý měl hagečku a pil víno. A takhle jsme jeli až na řecký hranice dolů. A tam jsem musel vystoupit, že jsem měl víza a nějaký povolení do Řecka. Tam bych se dostal, ale já jsem se pak bál na cestě zpátky. No nic, tak se pojďme podívat. Pojďme charakterizovat Bosnu a Hercegovinu. Jako ve škole.
1: Jo? Jako ve škole, tyjo, takže ne, tak zas ne. A za mě, a za prvý, teda jak jsi říkal, jo, do Bosny se dá dostat na občanku za 8 hodin jízdy autem, což je perfektní a málo komu to jako dojde. Za mě to je takový první, řekněme, blízký východ nebo země s tou blízkovýchodní atmosférou, kam se člověk může podívat, která je z větší části naprosto bezpečná a ve chvíli člověk dodržuje ta všechny pravidla, tak je naprosto bezpečná. Je to země, kde 90% celého území jsou prostě hory od pahorkatin po prostě kopce na 2000 metrů, ať už to Maglič nebo jiný kopce. Místo s obrovsky zajímavou historií, a to nejenom tou starou, ale i tou novou. Prostě konec 20. století se na všech zemích Balkánu neuvěřitelně podepsal. Místem pro mě jako pro masožravce s fantastickým jídlem, spoustu věcí dělaných na grilu a málo zeleniny a tak dále. No a potom místo, kde je neuvěřitelná příroda, což je jedna věc. A druhá věc pro mě jako pro bydlíkáře, místo, kde můžu parkovat a vlastně přespávat prakticky kdekoliv a jsem tam naprosto svobodnej. A místní lidi většinou, když se někde objevím, tak místo na to, aby na mě volali policajti, mě vyhazovali, tak mě ještě večer pozvou na nějakou grilovačku nebo na pivko.
0: Je to, myslím si, to je země, že díky tomu, že byla obsazená Osmanskou říší, kdysi, já nevím, kam až sahaly hranice Osmanské říše.
1: No, až na Dunaj.
0: Až na Dunaj.
1: No, až
0: já myslím,
1: na Dunaj,
0: že to byla jenom válčící plocha, ne? Oni ji obsadili. Jako,
1: jako na nějakou dobu vlastně Budínský pašalík, Pražburg a tam ještě byla Osmanská říše. Sice jenom jako chvíli, ale...
0: Dějepisář, přesně, proto se ptám. tak to byl pro mě tehdy třeba ten první kontakt s tím muslimským světem. Mm-hmm. Ale myslím si, že tohle je i prokletí Bosny a Hercegoviny, ne? Že se tam střetával.
1: Hele, vlastně ono popravdě moc ne, protože ta Bosna na tom vydělávala tím, jak byla hornatá, tak ona jako každá armáda spíš obešla, než aby šla přes. Jo, tím pádem oni, přestože se tam hodně bojovalo, oni měli jako velice bojovnou náturu, řekněme, to určitě, byli tam jako drsní válečníci, tak ta válka jako taková, zvlášť v těch pozdějších dobách, když už jsme měli prostě dělostřelectvo, ať už na vozech nebo jinde, tak to prostě dostat přes Bosnu bylo jako tak náročný, že člověk to radši obešel, ať už třeba přes Rumunsko nebo přes nížiny kolem, což bylo pro ně prostě jednodušší. A na druhou stranu ta spíš jako středověká, dávná, která se spíš týká ale válek mezi různýma knížatama a různýma lokálníma vládcema, tak znamená, že v Bosně je obrovské množství hradů, malých hradů v kopcích, úplně ztracených prostě. A to jsou nádherný jednodenní výlety, což pro mě jako pro učitel dějepisu bylo prostě super, jo? Že člověk vleze do hor a přijde a tam je prostě nahoře hrad v nějakém údolíčku schovaný, cíleně schovaný, aby ho nebylo možné jen tak najít a oblíhat. Takže jako pro mluvníky hradu.
0: To jsou
1: super.
0: Z jaký doby hrady?
1: Hele, 13., 14., 12. století.
0: Takže Osmanská říše.
1: Ještě ne.
0: No,
1: to ne.
0: To bylo na hraně, protože 1425 tak, dobili Istanbul.
1: 1453 dobili Istanbul.
0: Promiň, ale skoro jsem to měl v pořádku.
1: Vlastně až po té době se potom jde nějaký ten větší obsazování Balkánu, ale vlastně předtím tam fungují křesťanský království, který tam mezi sebou normálně klasicky válčí, jako kdekoliv jinde v Evropě. Takže i tady ta památka tam je. To, co tam zbývá z osmanské architektury, tak je zaprvé tam obrovské množství mešit, které jsou za mě velice jako čistý a hezký, které tam zbyly zvlášť té vlastní Bosně. Vlastně v tom jednom ze tří států Bosny a Hercegoviny. A velké množství architektury, která má vlastně osmanskou charakteristiku. A když jsi třeba v Sarajevu, tak to je město, kde najdeš muslimské stavby, křesťanské stavby, židovské stavby a ten třeba architektonický styl je takový dobrý mix. Takže mně vlastně přijde, že to mohlo být fajn i v tom smyslu, že když potřeba někde obchodovat, tak tady to bylo dobrý. Že? Tady byly po dlouhou dobu všechny tři kultury relativně přijímaný, že nikdo tady neměl žádný velký problém. My totiž dost často zapomínáme, že v rámci těch rakousko-osmanských válek, ať jsme tak jako historicky přesní, tak ono se válčilo a ono se taky obchodovalo. Vyměňovalo se spoustu věcí. Jo. To znamená, když jsme měli takhle území, kde žili všechny ty skupiny pohromadě, tak je to super jako bod, kudy prostě obchodovat, kde brát překladatele a tak dále, kde čerpat tu kulturu. Jo. I vlastně teď, když mě někdo říká z kamarádů, známých ze studentů, pane učiteli, my bychom chtěli poznat trošku tu islámskou kulturu, ale bojíme se, že, zvlášť třeba holky, tak já říkám, hele, tak jeďte prostě do Bosny, jo, za prvý tam těm lidem relativně rozumíte, dá se domluvit a ty lidi tam jsou mnohem sekulárnější. Já nechci říkat evropštější, to úplně ne, zvlášť když některé státy to teď mají tak jinak postavený, ale mnohem otevřenější, není to tam jako takovej ten takový ten striktní islám, jo? Že tam je spoustu muslimek, holek, který chodí
0: evropské
1: oblíkány, jo? Spoustu lidí se sice modlí, ale že by fakt pětkrát denně museli, to taky ne, jo? Dá se podívat do spousty mešit, tam, kde když člověk se chová mile a dobře, tak vlastně mu nikdo nic neřekne, až třeba na těch hodně turisticky a exponovaných místech, tam občas to jako nejde.
0: To už je turistické lezovna nervy, že?
1: Tak, přesně tak, jo. Ale jakmile člověk mimo třeba Sarajevo nebo Mostar, tak jsem s tím nikdy neměl problém. Znamená, za mě ta muslimská, ale třeba židovská kultura je tam velice dobře zachovaná a dá se krásně studovat a dá se tak jako načichnout. Jo, než pak třeba by člověk vyrazil třeba nevím, do Egypta nebo do Maroka nebo já nevím, do Jordánska, tak je taky dobrý první krok.
0: Dobrý přechod. Takhle já posílám lidi do Istanbulu právě.
1: Jasně.
0: Přechodový. Protože Istanbul, to je... A ten se také hodně změnil. Já jsem tam byl poprvé před asi 25 lety. Mm-hmm. A od té doby je vidět, že vždycky ty změny jsou strašně dynamický. Tak...
1: Já jsem v Istanbulu byl poprvé před 15 lety. No. A i od té doby se jako Istanbul jako no. extrémně změnil. Prostě, no,
0: já
1: no.
0: vždycky tam jezdím s intervalem, řekněme, 3-4 roky. Mm-hmm. A
1: ten posun je šílený.
0: Je to rychlý. Mm. Teď jsem tady dostal zkaz, no, Karel mi píše, jmenovalo se to devizový příslip.
1: Příslip.
0: Na to jsem musel čekat v bance a pak se dostal přidělený devizi na podle délky pobytu, jo. Ale to bylo výborný. Mě úplně vytonulo. Tehdy jsem v Bělehradě stopoval a nějaký mladý kluk se mě zeptal, kdy jsem se naposledy myl, tak mě vzal na kolej a tam jsem se osprchoval. No a Vladimír teďka je... jeden z viceprezidentů J.P. Morgan.
1: To je dobrý.
0: Utekl před válkou do Spojených států. Mm-hmm. A tak já jsem ho hledal na sítích a našel jsem ho jako tohle. No nic, pojďme se teda podívat. Já si myslím, že Bosna a Hercegovina, jak už jsem říkal, je taková trošku opomíjená, že to mm-hmm. není ten turistický cíl. My jsme se bavili o tom, že má 10 kilometrů moře jenom. Takže pro ty morsoturisty to není, jako vůbec.
1: Hele, není a taky většina lidí, já když to občas říkám, tak mi lidi vždycky říkají, no, jsem byl v Mostaru, já jsem byl v Sarajevu, tam bylo turistů hodně. A, ano, ale do Sarajeva a do Mostaru a ještě na jedno třeba dvě další místa, teď si nespomenu, na ten hrad, kam ještě jezdí Sokolovač, myslím, tak jo, jenomže to jsou lidi, kteří tam jezdí na jednodenní výlety právě z těch chorvatských a jiných pláží, kteří jdou prostě na jeden den do Mostaru, Sarajeva, Sokolač a pak zase jedou prostě, pak zase jedou zpátky. Ale vlastně i ve chvíli, kdy člověk se třeba po Mostaru toulá večer nebo brzo ráno, tak tam jako málo kdo je. No a ve chvilku, když vyjedeš úplně tady z toho a vlezeš kamkoliv jinam do jakýhokoliv městečka, ať třeba Banja Luka, ať už je to třeba Bihač a další, tak prostě tam už turistů prakticky nepotkáš a když tam bude někdo, kdo mluví anglicky, tak je to spíš nějaký student, který tam studuje nebo člověk, který tam pracuje. Jo, takže tím letím je Bosna fakt nepoznaná a i díky tomu, že třeba místní Bosňáci nebo i bosenský nebo respektive místní Srbové, tak oni furt do těch hor moc nechodí, tak třeba pro mě jako pro milovníka přírody ty hory jsou lidu prázdný a když tam chodíš, tak tam většinou potkáš nějaký Čechy nebo Slováky nebo někoho takového. Jo. To znamená, Bosna je hodně opomíná, lidi si myslí, že je nebezpečná z nějakého důvodu, což není. a nejezdí tam. Což vlastně, prosím vás, teď mě poslouchejte, nejezděte tam, jo, to není nutný, já tam jezdím rád.
0: No, ona je vnímána jako nebezpečná, nebo myslím si, že více částí bývalé Jugoslávie vnímáno po těch bojích, které tam byly a těch se znovu připomínaly. Mm-hmm. Mluvilo se o... A my, myslím si, že my i já mám binec v těch jednotlivých částech, jo. Mm-hmm. A tehdy jsem díky Vladimírovi objevil Vojvodino, že vůbec mm-hmm. existuje. Jasně. Což je rovina plná kukuřice, jo, a nic zajímavého. Ale jinak o tom člověk neví, protože se jezdí k moři, hotovo. Mm-hmm. Chorvatsko a Basta Fidli, jo.
1: Hele, a hlavně hodně lidí, jim vlastně jako nedochází, že ta prostě válka v Bosně skončila v roce 95, což je před 30 lety, jako no. To už je sakra jako dávno. A vlastně to, co se vždycky objevuje a vždycky jako, že jsou minový pole v Bosně, jsou... Ono jich tam pár fut ještě zůstalo, ale ty minový pole jsou prostě krásně označený a je tam napsáno sem nelezte. To znamená, když tam nelezete, tak vám vlastně vůbec nic nehrozí.
0: Ale je to asi rok nebo dva, kdy projížděli nějaký lidi z Chorvatska, jeli domů Češi a byli tam cedule někde u zastávky, kde byly minové pole, tak oni si něco vzali do auta, našli minu. Ta jim tam pak vybuchla, nebo tak nějak to bylo, jo, prostě.
1: Ano, já bych tohleto nazval Darwinovou teorií přežití, prostě, ano. Jo, jakože ve chvíli, kdy nemá nějaký člověk na to, aby přežil, tak prostě tam nepřežije, ale to může umřít i tady na dálnici, nebo kdekoliv jinde.
0: Jasně, no. Dá se rozdělit Bosna a Hercegovina na nějaký třeba teritoria, které jsou charakteristický
1: a vlastně Bosna před válkou, než vypukla, tak vlastně se skládá ze tří hlavních jako národností. Byli tam Bosňáci, byli tam Srbové a pak tam byli Chorvaté. Katolíci, Srbové pravoslavní, Bosňáci, Muslimové. Oni žili jakoby hodně promíchaní v rámci celého toho státu. Ale po válce došlo k obrovskému přesunu obyvatelstva. Vlastně v dnešní době Bosna a Hercegovina se skládá ze tří územních celků. Je to Bosna i Hercegovina, je to Republika Srbská a je to distrikt Brčko, takový malinkatý čudlík na severu. A vlastně v Bosně najdeš primárně muslimy a bosňáky, když to v Republice Srbské primárně najdeš Srby. Chorvati většinou, z větší části, se přesunuli do Chorvatska. No a ty ve chvíli, kdy přejíždíš mezi těma regionama, tak to poznáš. Poznáš to podle vlek, který tam vlajou na těch domech a poznáš to podle piva, který se nabízí v tamních hospodách, jo. Že Srbové mají jelena, když to bosňáci třeba pijou Sarajevsko a další, to znamená to poznáš. Tam jako nejsou hranice, ale ty jako většinou přejíždíš, tak jako dokážeš tak jako odhadovat, kde přibližně jsi. Ono to je dobrý si to uvědomit, když pak se člověk začne po třetím pivu bavit o politice, tak je dobrý, na kterém území se zrovna...
0: Aby se viděl, jako, co piješ, jo.
1: Aby se viděl, co říkáš. Ale to, co třeba člověka, na co si člověk všimne hned, tak na obou těch stran nebo v obou těch územích máš velký množství prázdných domů. A většinou to funguje tak, že když jsi Bosňák, který si odešel z Republiky Srbský, tak jsi tam nechal ten dům ti patří, oni tě jako nemůžou zabavit, ale ty se do ní bojíš vrátit, kdyby znovu vypuklo násilí. A to samý vlastně funguje obráceně, že spoustu Srbů má domy v Bosně a nemůžou tam, nebo bojí se tam žít, ne, že by nemohli, a bojí se tam žít. A vlastně přesto, že ta válka je 30 let pryč, to znamená, už se tam jako rozhodně nikdo teď nevraždí, tak to napětí tam je pořád citelně známý. Je to cítit i díky srbský národnostní politice, která podporuje tu Republiku Srbskou. Jo, to znamená, je dobrý, třeba to je jediný, co já vždycky říkám lidem, dojedu do Bosny, do Hercegoviny, když jste někde s někým v hospodě, tak zkusí zjistit, kde to je. Jo, protože pak by třeba člověk mu dostal přes pusu. Jo, to je jako kdyby si tady šel do spartianského hospody a zeptal se...
0: Slavistickým tričku.
1: Přesně, tak to by se taky mohlo stát. Jo, jako to není nic vážného, ale je dobrý věk, kde se člověk nachází, ale vlastně to, co je hrozně zajímavé a to, co mě vlastně fascinuje tady na té válce a teď mě spoustu Srbů a Bosňáků tady za to prokleje, jo, a ty lidi jsou úplně stejní. Srbština, bosenčtina, chorvačtina jsou prakticky stejní jazyky. Prakticky, jo.
0: Teď, pro nás.
1: Ne, jako obecně. Jo, jo. Oni se rozumí navzájem. To prostě, jo. To je jako kdyby si vzal prostě češtinu, moravštinu a slovenštinu prostě, jo. Jo, jako úplně v klidu se rozumíme. Náturově jsou ty lidi strašně si podobní. Pohostinný, milý, horkokrevný, ale zároveň pro tebe udělá první, poslední. Jo, kulturně, historicky to mají strašně moc společného. To znamená, ty jako nepoznáš moc velký rozdíl, jo, akorát třeba v té V Republice Srbské máš spoustu věcí v... Teď, abych to neplac blbě. Ne v latince a teď myslím, že to je azbuka, ale nejsem super.
0: Cyrilice,
1: myslím. Jo, že to jako si všimneš, poznáš to, jo. Ale já jsem potkal spoustu srbských kluků, spoustu bosňáků, spoustu Chorvatů, kteří ještě žijou. A vždycky to bylo to samý. Čau, jak se máš? Přisední jídlo, rakia, pivo, kecej. Jo, a bylo to vždycky super.
0: Já se teď koukám, že já to jsem ani já netušil, že Federace Bosna a Hercegovina má 25 tisíc kilometrů čtverečních, no necelých 26 tisíc. Republika Srbská má 25 a něco.
1: Mm-hmm, no,
0: takže jsou přibližně stejně veliký, že to není menšina a většina.
1: Ne, to vůbec ne, to jo, právě, že není. No.
0: Pominu distrikt Brčko, který má 490 km.
1: To je takový prcek nahoře a severu. Ale jako jo, on to je jakoby hodně vyrovnaný a paradoxně jako je vlastně smutný, že třeba v té Republice Srbský třeba nevisí skoro bosenský vlajky, jo. Tam jsou fakt jako vlajky Republiky Srbský a tohle to tam je trošku znát. Takový ten separatismus nebo jako silnější nacionalismus než ve zbytku, než Bosně muslimský.
0: Ty jsi pohyboval v které části nejvíc?
1: Ve všech.
0: Jo.
1: Já teď už ve všech, teď už po těch cestách, co jsem Bosnu projel několikrát, tak teď už můžu s čistým svědomím říct, že ve všech, akorát teda přiznám se, nebyl jsem v distriktu Brčko, tím jsem jednou projel. Ale
0: a to
1: jsem...
0: už jenom pro zajímavost, ne?
1: Ano, to bylo přesně
0: jenom tam. A nechat si tam dát někde razítko, aspoň v turistických informacích.
1: To bych mohl, a tam jsem teda ještě pořádně nebyl, ale jinak, když už se já třeba teď hodně vybírám, tak já jezdím do dvou lokalit. Jezdím nahoru kolem Banja Luky, kde jsou obrovské lezecké oblasti, kaňony a skály kolem řeky Vrbas.
0: Jo, ty jsi kopcelezec vlastně.
1: A ještě kousek pod tím je zase oblast Lezecká Pecka, to je zase několik skalních věží nad údolím, kde se perfektně leze. A potom teda jezdím do oblasti Mostaru, tam je další lezení kolem Blagaje. Oni teda všichni turisti jezdí do toho, do té sufijské svatyně k řece. A my jezdíme pak ještě dál do skal, kde se leze. A nebo když už tak Národní park Sutiska na treky, tak tam já se pohybuji asi jako nejčastěji, když jsem v Bosně a Hercegovině.
0: Tak pojďme dávat tipy na vidění. Můžeme rozdělit asi na přírodu, historii, aha, nebo města.
1: Já budu sobec, řeknu, víte co, jezděte do Sarajeva a do Mostaru, nikam jinam nejezděte, to vám jako stačí.
0: Mostaru, já na rozdíl od tebe jsem viděl ještě původní most.
1: A jo. Není každý tak starý jako ty, víš?
0: No, já už s kým jsi neviděl.
1: Ne.
0: Jinak potom ti tady dostali jsme vzkaz, nějaká dáma ti poslala, na příspěvek nám poslala. Jednak tady Ivana píše, že jsme se právě vrátili z Bosny Hercegoviny a Srbíčko. A potom nějaká slečna, já to pak najdu.
1: Jo, mi poslala tu fotku.
0: Tu fotku z toho jezera. No, víš, co to je za jezero?
1: Nevím, já se přiznám, že nevím, že jsem na tím koumal, že jsem tam jasně nenašel nic, co by mi jako mohlo jako... Těch jezer v Bosně je obrovské množství a to je... Dobře, já tady tím začnu. Bosna má neuvěřitelné množství řek. Rafting, naprosto perfektní. Na kánoj, na kajak, prostě pecka. Čistý, nádherný, krásnýma údolíčkama vedou. Dokonce tam okolo mnoha, třeba kolem řeky Neretvy, tak tam vznikají i docela hezký kempy, jo? Takže pro vodáky super ráj. Jediná nevýhoda těch řek je, že jsou extrémně studený, ale fakt jako extrémně studený. To, co ale není studený, tak jsou bosenský jezera. Těch jezer jsou tam desítky, malý, velký, někdy jsou to rybníky, někdy jsou to přehrady a tam je voda krásně teplá. Jsou tam většinou dlouhý pláže, nebo je to zase uzavřený mezi horama. Na některé jsou kempy, na některé jsou pláže, kde si můžeš v klidu zaparkovat bydlíka nebo si tam prostě postavit stan a jsi tam úplně, úplně v pohodě. Takže za mě tohle je jedna z těch věcí, já mám vytipovaných pár jezer, kam se rád vracím, kam rád jezdím, ale člověk neudělá chybu, když si vybere jakýkoliv menší jezero, který není poblíž Mostaru nebo Sarajeva, že tam zase jako jezdí hodně lidí a prostě tam přijede a podívá se. Jo, za pár drobných tam může přespat buď v kempu, anebo úplně zadarmo někde na pláži.
0: Když jde s bydlíkem, tak pak je šance jet tam autem, tedy svým vlastním malým a asi není problém najít ubytování nebo něco podobného.
1: Hele, takhle, za mě jako asi nejlepší způsob, jak poznat Bosnu Hercegovinu, je autem. Protože bosenská doprava existuje, funguje, ale je taková pomalá a nespolehlivá. Jo? Stopování v Bosně, ne že by nefungovalo, to zase úplně nechci říkat, ale on má takový dvě úskalí. Za prvý třeba do těch odloučenějších regionů, tak ty lidi, když jedou autem, tak to chtějí fakt využít. To znamená, ty auta bývají plný. Jo, to znamená, nevejdi si, jo, prostě z vesnice najednou jedou 4 lidi v tom autu nakoupit a ty si nemáš kam vyjít. A potom v některých regionech vlastně se ty auta tak trošku suplujou veřejnou dopravu, tím pádem zvyklí za to platit.
0: Jo,
1: jo, sice jako pár drobných, ale prostě přispíváš na benzín tomu, kdo zrovna jede. A to znamená, na spoustu míst se fakt jako těžko dostává a většinou to trvá dlouho.
0: Takže vlastní lepší.
1: Vlastní je jako rozhodně lepší.
0: A dopravní infrastruktura veřejné dopravy?
1: Myslíš třeba ve městech nebo tak?
0: Ne, mimo měst, kdyby jsi se chtěl pohybovat.
1: Hele, jako jde to, ale musíš mít čas a nesmí spěchat.
0: Jo, autobusy, vlak, jo, prostě jede.
1: Jede občas nějaká maršrutka, občas nějaký taxík, jako jede to, ale fakt to jezdí hrozně málo a pokud bys třeba, jako prostě bys byl lezec, tak bys měl fakt jako špatný. Jo, dostat se do těch lokalit, kde se leze, tak je to prostě jako napřed, stejně tak, kdyby si chtěl chodit jako po horách a sejít z jedné malé vesničky do druhé a vracet se, tak si myslím, že by to bylo jako hodně komplikovaný. Ne, že by to bylo nemožný, to netvrdím, ale komplikovaný.
0: Jak se tam řídí, když už jsme u toho? Mám veselé příběhy, ano.
1: Skvěle, já jsem naprosto, chvilku mi to trvalo, než jsem se na to zvyknul, ale člověk musí pochopit jednu věc a to je, že v Bosně musí být prostě, jak bych to řekl, pečlivej a pozornej a naučit se to, že troubení neznamená to, co u nás, ale troubení znamená pozor, dělám něco. Jo, znamená, za tebou někdo jede a teď zatroubí, tak to neznamená, že máš jet rychlejc, ale že tě předjíždí prostě, jo, to jsou takové jako maličkosti, ale na který, když si člověk zvykne, je to v pohodě. To, co je trošičku zajímavý, já používám český mapy CZ prakticky na všechno a v Bosně oni mají malou chybu, respektive Bosňáci mají nejstranní chybu, protože oni některé silnice, které my bychom měli jako čtvrtou třídu, tak v mapách CZ mají značeno jako první třídu. Znamená, někdy se ti fakt může stát, že s tím autem jedeš 17 metrů vysoko po polní cestě a vypadá to, jako by se po silnici první třídy. No, měl by se po silnici první třídy.
0: Urvaný výfuk tam asi není úplně to nejlepší, co se ti může stát.
1: Přesně tak, ale jako dá se s tím nějak pracovat. Hele, tím, jak jsem tam byl několikrát autem, tak nikdy jsme tam neměli problém a i kdyby náhodou cokoliv, tak místní policajti jsou vždycky skvělí. Já jsem tam jenom zaplatil pokutu, protože jsme se s jedním pánem tak trošku jako střetli a kdyby pán neměl historickou dceru, která studovala ve Švýcarsku, tak jsme se podali ruce a řekli jsme se, ale to nebudeme vůbec řešit, ale dcera zavolala policii, což bylo hrozně vtipný, že přijel policajt, kouká na tu Škodu a ptá se mě, jako, to mám fotit? A já říkám, na mě se nekoukejte, ten pán na mě taky ne, a ta dcera do ní spustila, tak pan policajt, že jo, udělal fotky, teď jsme to celý zaprotokoval, já jsem dostal kafe na policejní stanici, dali jsme si s paní mámou, pánem jsme se dali cigárko venku, dcera tam furt chodila, něco telefonovala, pán byl takový úplně vyto. Pak jsem zaplatil pokutu asi 100 korun českých, nebo nevím, 120, odjel jsem a po třech měsících mi volali z pojišťovny. Pane Kaláte, máme tady požadavek na zaplacení náhrady asi 320 korun za opravu auta z Bosny a Hercegoviny. Máme to zaplatit? Říkám, jo, jasně, zaplaťte to. A to třeba za mě byl jako jedinej takovej jako negativní v ozovkách, ale jako já jsem se bavil, ten policajt se bavil, on se mi furt omlouval, starý rodiče se mi taky furt omlouvala, takže myslím, že jediný stres tam měla ta chudinka dcera, která asi nevím, co čekala, že se stane, ale to takový škrábaneček.
0: Prostě to bychom pak mohli číst. Český turista umučen u Bany Luky.
1: Taky by se mohlo stát.
0: Jinak, když už jsme u těch lokací, tak i Ivana nám poslala zase obrázek. Mm-hmm. Prokoško jazero. Mm-hmm, její oblíbený píše, neuvěřitelná příroda. Zastavil se tam život.
1: Jo, přesně tak. Prokoško jezero patří jedno z těch fakt jako moc hezkých míst, kde si člověk může užít klid, pohodu, bez stresu a vidět Bosnu před, ne před, prostě ona je taková teď, ale možná i takový to, co my si pod tou Bosnou jako furt jako představujeme. To si myslím, že může být fajn, stejně jako ve spoustě těch vesnic. Člověk vidí takovou tu romantickou Bosnu. Jo? Ono pak, když se člověk jako regulárně zamyslí, jak tam asi funguje ten život, tak už to romantický není, ale minimálně ten první pohled jako určitě doporučuji.
0: Pro tebe jako pro turistu. Tam pro jsi mě. Byl taky u Prokoško.
1: Byl jsem.
0: Tak jdeme na další lokace.
1: Hele, co se týká...
0: Tak pojďme vzít města.
1: Města. Jo. Já přeskočím asi Sarajevo a Mostar, protože já se k ní možná ještě dostanu. Nebo takhle. Když už bych si měl vybrat mezi Mostarem a Sarajevem, tak pojedu do Sarajeva. Protože i Barčaštija, což je ta stará středověká, nebo respektive osmanská čtvrť, křesťansko-osmanská, ten střed města, tak přestože tam je hodně turistů, tak je to furt ještě takový za mě přežitelný. A obecně celý Sarajevo je hrozně zajímavý město. Jo, třeba jako Mostar, zvlášť ve chvíli, kdy ty jezdíš třeba někam na Blízký východ víc, tak výjima mostu a výjima klukům Mostáry, který skáčou dolů, tam zas až tak nic. Teď to nemyslím špatně vůči Mostaru, ale jako představ si Český Krumlov ve vrcholní turistické sezóně a jediný, co tam vidíš, je ten most. To znamená, já bych, když už bych, tak bych radši do Sarajeva i kvůli jako učitel dějepisu, že jo, prostě atentát na Františka DST, tam se musíš na před Latinským most na tu křižovatku. A je tam obrovská česká stopa, Karel Pařík, architekt, který postavil několik desítek, on a jeho studenti, žáci, postavili několik desítek budov v rámci Sarajeva, protože od roku 1907 že patřila Bosna Hercegovina pod Rakousko-Uhersko. Pivovar Sarajevsko, který spolu zakládali Češi, taky vlastně moc zajímavé místo. Obecně třeba klubová scéna sarajevská, moc zajímavá. Pro lidi, kteří mají pivo v Sarajevu, se dá sehnat spoustu malých pivovárků, který dělají strašně dobrý pivo. Jo, znamená, když už někam, tak fakt jako Sarajevo radši než Mostar. Já mám třeba hrozně moc rád městečko Jajce, který je vlastně tak na půl cesty mezi Sarajevem a Banja Lukou. Tam je středověký hrad, je tam několik kostelů, je tam mešita, jsou tam nádherný vodopády, přímo nad Jajcem, tak tam jsou takový dřevěný mlýnky, malý, tak to má prostě metr na vejšku, to byly komunitní mlýnky, kdy ty si vždycky měl třeba několik hodin v týdnu, si tam mohl mlít svoji mouku, spravovala to celá vesnice, nádherná řeka, nádherný jezera, nakoupačky.
0: Vidím vodopády nádherný.
1: A vodopády nádherný, přímo prostě Jajce je nádherný vodopád. Jo, ty mlýnky jsou na seznamu UNESCO, takže za mě Jajce jedno z nejhezčích míst, kam já jezdím. Pak mám rád národní park okolo řeky Una, který je na severozápadě země. Nádherná řeka, krásný vodopády. Jo, to znamená, tam se určitě rozhodně dá jet. Třeba Banja Luka, což je hlavní město Republiky Srbska, tak je hrozně zajímavý. To je úplně jiný svět. Jo, když si podíváš do Jajce a potom do Banja Luky, tak to jsou úplně dva jiný světy. Jo, jeden je plus minus osmanský a druhý plus minus sovětský. Jo, jakože opravdu, že Banja Luka je postavena až po druhé světové válce, vlastně vytvořena, znamená, to jsou úplně jiný světy, ale moc zajímavý a oba dva patří do Bosny a do Hercegoviny. No a pak další město, na který by člověk neměl rozhodně zapomenout, nebo osobně si myslím, že by ho měl vidět, a tak to je Srebrenica. Místo, kde došlo k jednomu z největších masakrů, myslím, že k největšímu masakru od druhé
0: světové
1: války.
0: Teď bylo právě nějaký výročí, nebo něco, minulý
1: rok v létě, bylo 35-letý výročí právě masakru v Srebrenici.
0: A teď, že našli nový hrob, myslím si.
1: O nich asi ještě, doby. asi pár ještě možná najdou. To znamená, v tuto chvíli tam obrovský hřbitov, docela zajímavý muzeum. Za mě jako dobrý si tyhle ty věci připomínat a jet tam a vidět tohleto. Jo, za mě je tohleto opravdu věc, která, na kterou není dobrý zapomínat, je dobrý si připomínat. Jo, že zrovna v té Bosně Hercegovině je spoustu věcí, které je úžasných, skvělých, ale spoustu věcí tam dokáže být někdy fakt jako hodně, hodně temných. No, takže tohle asi k městům, nějaký ten městský základ. Jinak mně prostě přijde, že ve chvíli, kdy pojedeš třeba do Foči nebo do Trebinje, Travníku, jo, to jsou všechno prostě krásné města a pokud chceš poznat tu místní kulturu, tak tam prostě jeď a 3 dny tam choď po kavárnách a povídej si s místníma, to je super. Jo, skoro
0: no, tak to máš jako u nás, že jo, je 5-10 měst, kam se jezdí, jo, všichni se do nich rvou, ale pak odvědeš do Kuřimy, kterou nikdo nezná.
1: Jasně.
0: A projdeš si ji tam a zjistí, že tam je spousta hezkých, čímž pozdraví Kuřimské, to Kuřim nebo Kuřim, teďka nevím to, co je u Kolína.
1: Kuřim.
0: Kuřim, no.
1: Myslím, že to je kuře. Tyjo, teď nevím, no, ale to nevadí, prostě pozdravím ke Kolínu. Ale tady je spíš jako zajímavý v tom, že opravdu v té Bosně a Hercegovině máš jenom dvě turistické města a to je vlastně Sarajevo a to je Mostar. Ten zbytek je turismem prakticky, nebo netknutej, a když už turismem, tak místním turismem. Jo, že tam jezdí jako místní lidi, což mě už zase jako tak nevadí. To znamená, fakt vřeho doporučuji jakýkoliv město si vybrat a prostě jet tam. Člověk neudělá vlastně chybu. Jo, dobrý je si říct, ve chvíli, kdy to město má hrad, tak je zajímavý. To je asi jako hezký pravidlo pro Bosnu a pro Hercegovinu.
0: Já myslím, že to je teda kouřem, jestli se nepletu.
1: Tak dohledej.
0: No, teď mě to bude ležet v hlavě, já celou dobu. No.
1: Jo, takže vlastně to se týká měst, lezecké oblasti už jsem tady jaký nějaký zmínil. A co se týká národních parků...
0: Jo, kouřím.
1: Kouřím, tak se omlouváme.
0: Tak se omlouváme všem.
1: A co se týká národních parků, tak Národní park Sutězka, nádherný hory a krásný kopce, několikadenní treky, jednodenní treky. Zároveň je to místo se strašně bohatou historií 20. století, respektive druhý světový války, protože třeba takový málo známý fakt je, že jugoslavští partizáni byli jediní partizáni během druhé světové války, kteří sami osvobodili svoji zemi bez pomoci cizí armády. Teď nemyslím, že by jim tam jako neposílali materiál a tak dále, jasně, ta podpora tam byla velká, ale vlastně nepotřebovali cizí armádu na tom území, aby dokázali vyhnat Němce. Jo, i díky tomu potom Josef Tito měl tak velkou moc a tu velkou auru toho bojovníka proti nacismu. No a právě třeba v Sutězce došlo k jedný z největších bitev celý tý partizánský kampaně, myslím, že tam znamená nějakých 8000 vojáků. Což bylo jako mega velký, je tam takový typický sovětský památník, betonový, obrovský, takhle činí nad údolím. Takže i z tohoto pohledu je to moc hezký. A i třeba, kdyby člověk jel třeba na motorce nebo na kole, jo, tak tam vlastně člověk jede celou dobu okolo tou soutězkou nebo respektive tím parkem okolo řek tam může jet prostě. A to jsou tak nádherné cestičky, procházky, kopce, Maglič má kolik, necelých 2400 metrů a tam teda občas člověk potká nějakého toho turistu. Jo, my jsme tam byli, kolik jsme jich tam viděli, asi 10-20. To je jedno, ale třeba hned kousíček vedle je hora Vysočica, tam má 1738 a tam nikdo nebyl. Vůbec, já jsem tam byl starější přítěk, když jsme byli sami, jsme celý ten kopec měli sami, jo. Je to mnohem vyšší než Sněžka, nádherná procházka nahoru, zaparkuješ na parkovišti u silnice a vyběhneš si to nahoru, máš nádherný výhledy na okolní hory, jo, Zelená góra. A říkám, tam si prostě vidíš kopec, najdeš tam nějakou uslí stezku v nějakých mapách a vyrazíš nahoru.
0: Že značení není.
1: Značení je, ne všude, ale na takový ty hodně známý cesty, tak jsou značený. Jo. Na Maglič, Zelenou góru, Vysočicu, tak tam jsou takový, já nechci říkat jednoduchý, prostě na Vysočicu jsou to, myslím, že červená tečka a bílý okruží, takhle se značí jako v Bosně ty cesty. A jelikož tam není tak hustá síť jako u nás, tak vlastně to je vždycky jenom jedna tady ta, jo. Nemáš tam jiný barvy, on to není potřeba. Ale zároveň, nevím, jestli to můžu říkat, ale snad jo. Mapy.cz má jakoby skvěle zpracovaný ty topografické předpoklady, takže tam máš všude různý cestičky a ty prostě po nich vyrazíš a jdeš prostě přes ty hory. Jediný, na co si musíš dávat pozor, že některé ty kopce, tam je málo vody, jo, takže prostě jet po pramínkách a buď vodu sebou, anebo většinou jsme ji vždycky našli, ale někdy to je složitější než prostě jinde. Jo, tak se na to připravit.
0: Aby to nebyl ten potůček, že o kilometr vejš je stádo krav.
1: Ano, ano, který přesně.
0: Který ti tam pošle trošku syrupu do toho a máš to rovnou jako šťávu.
1: Je to tak, jo. Takže vlastně tohle se člověk nemusí bát a přijdeš do jakýkoliv vesnice v horách a zeptáš se na vodu, tak tě pošlou prostě buď k místnímu vodovodu nebo ti jako vodu natočí, jo. Takže ve chvíli, kdy ty si naplánuješ nějaký trek přes hory a vždycky jednou za den si tam stavíš nějaký vesnice, tak tu vodu jako vždycky získáš, nebo něco dokoupíš.
0: Je tam hodně osídlení v těch horách?
1: Nebo... Hele, moc ne, spíš takový jakoby osamocený vesničky sem tam, tu tam, jo, že třeba za ten, takhle, když chceš, tak za ten den jí můžeš potkat. Když ne, tak to můžeš jít prostě několik dní jako v horách a nepotkáš žádnou vesničku, jo, ale jde to vždycky tak nějak naplánovat.
0: Když se u těch vesniček odskočím ještě od hor, protože Ivana, která nám psala o Prokoško jezero, jezero nebo Ivana s partnerem, píše, že na mnoha místech viděli baráky, které jsou ještě rozstřílený právě od té války a že jim bylo řečeno, že to místní, že se to neopravuje proto, aby se nezapomnělo na to, co se tam odehrálo, že to má v sobě nese tohle poselství a že na ní to zapůsobilo hodně silně. Tedy no.
1: To se povídá, já to nechci úplně jako rozporovat, protože to je jako hezký příběh, ale a mnohem víc je to spíš o tom, že ty domy patří buď Srbům nebo Bosňákům, který v té oblasti nežijou. Se museli odstěhovat. To znamená, ani oni to tam nechávají, protože jim to připomíná, ale zároveň s tím nemůžou nic udělat, protože jim to nepatří. Jo, protože ta druhá národnost to nikdy neprodá, protože by to vnímali jako nějakou zradu, protože doufají, že se tam třeba jednou vrátí.
0: No, takže vztahy jsou stále komplikované.
1: Vztahy jsou komplikované, jo, ale třeba když budeš v Mostaru, tak já jsem tam teď byl v létě a chtěl jsem si právě nafotit jednu rozstřílenou zeď a našel jsem jednu, vím o vícero, který tam pořád jsou, ale většinou jsou to spíš nějaké budovy, které jsou před demolicí, než by to tam někdo jako uchovával. Jo? To je třeba v Mostaru, najdeš kameny. Don't forget, kde je napsáno nezapomeneme, v Sarajevu najdeš takzvaný sarajevský růže, což jsou místa, kam dopadly dělostřelecké granáty, tak oni to nechají, neopravujou to a ty třeba díry v dlažbě nebo v kostelech nebo v těch domech jsou vybarvený červenou barvou, jo, že takhle se to jako hodně připomíná a někde bývá třeba část zdi nechaná, jo, jenom jako, že prostě pár kulek.
0: Tak konečně tady taky na mnoha místech Olomouce posetá jsou koule z 30-letý války.
1: Je to tak, jo. No, takže takový jako upomínky, ano, takže jo, dokážu si představit, že třeba v některých vesnicích, ale já si vlastně dokážu představit, že třeba v některých vesnicích, protože ta válka byla fakt brutální, když tam třeba zmizela celá ta rodina během té války, tak já si dokážu představit, že ty místní ten dům jako opravdu jako nechají. Jo, protože bohužel stalo se, že byla vyvražděná kompletně celá rodina, včetně dětí. A pak si dokážu představit, že ty místní ten dům nechá jako připomínku tady toho. Jo, to by dávalo smysl.
0: Stejně, když se to člověk tak nějak se nad tím zamyslí a propojí si to s tím, co se současně děje na mnoha místech Evropy, že tě zmizí prostě najednou sousedě, se kterýma se tam byl, historicky se znali tví prarodiče, vždycky spolu byli, vyměňovali si jabka za hrušky, na zahradě a najednou...
1: Je to tak, hele, ale zase zároveň já... V tomhle máš naprostou pravdu. Ty věci, které jste měli, byly fakt děsní. Mimochodem třeba některé vesnice, zvlášť v horách, to měly takový jako rozdělení, že vždycky ta vesnice měla dvě části, horní a dolní. A v jedný bydleli ti a druhý bydleli ti. A dost často, ale ty komunity se jakoby chránily. Dokud to šlo, tak se dost často chránili. Jo, mnohdy se zabíjeli, vraždili, ne že ne,

0: To znamená, že v tom obrovském marastu té občanské války se našlo velké množství lidí, kteří se zachovali fakt hezky a fakt dobře.
1: Mě vlastně nenapadlo odpoledne se podívat, o kolik lidí přišla Bosna Hercegovina, že okolem během těch válek. Ale to zabíháme úplně někam jinam.
0: No, já si myslím, že to je, teď abych fakt nekecal, ale myslím, že jsou to desítky tisíc, že to opravdu jako není malý číslo. No.
1: Tak se koukneme ještě na nějaký... Ty lokace na Bosnu Hercegovinu by se doporučil týden, 14 dní minimálně.
0: Měsíc.
1: Rok, dva.
0: Ne, ale...
1: Žijeme
0: v realismu. Hele, myslím si, že ve chvíli, kdy si vezmeš obytňák a dáš tomu dva týdny, tak si myslím, že se Bosna Hercegovina dá poznat. Fakt jako tak, že si může říct, hele, projel jsem každou tu nějakou část, jo. Třeba Bosna má i nádherný náhorní planiny, kde jsou divoký koně, prostě... kolem Livna, kde zase můžeš prostě stopovat divoký koně. To znamená, myslím, že dva týdny s obytňákem, jo, my za to stáli.
1: A znovu se vrátím k tomu, když jedeš bez obytňáku, co se týče infrastruktury, ubytování a podobné věci.
0: Je tam všechno, co potřebuješ.
1: Najdeš
0: úplně v klidu a hlavně ve chvíli, kdy si do toho auta hodí stan, tak už to nemusí řešit vůbec, protože to může postavit prakticky jako kdekoliv.
1: Není to tam omezený?
0: Není to omezený, není s tím problém. Hele, my když jsme, a to platí pro ten obytňák i pro ten stan, že jo, ale jeli jsme u řeky Vrbas, takový malý vesnice, hned vedle krásná lezecká oblast, Kamenný most, aby jsme takhle zaparkovali mezi dva pozemky a přímo k řece, k Vrbasu. A vedle byl pán, který tam sekal trávu a vedle paní, která věšila prádlo. A jsme přijeli na toho pána a zeptám se, jako jestli tady můžeme na dva dny tak zaparkovat auto, že chceme jako líst. A pán se tak na mě podívá a říká, jo jasně, ale přijďte na pivo, já vám to vysvětlím všechno, jak tady funguje u nás. Říkám, super. Paní, můžeme tady jako přespat dva dny? A ona, jo jasně, kdybyste cokoliv potřebovali, přijďte si rád na kafe. Jo? Takže ve chvíli, kdy se člověk slušně zeptá, tak se mně jako nestalo, že by někdo řekl, jako ne, zbalte se a vypadněte.
1: Takhle já jsem poznal tu Jugoslávii před těch měsíce stopování, jako jo, že mm-hmm. na mě byli lidi v horách. Měl jsem samozřejmě i nepříjemná setkání, ale to máš...
0: To jako kdekoliv. Jo. A tohle to bylo dobrý a hlavně mně přijde, že i tím, jak je ta Bosna Hercegovina furt jako hodně neobjevená, tak když třeba chceš jet, samozřejmě, když chceš vidět Mostar, když chceš vidět Sarajevo, tak je dobrý si to jako buknout dopředu, jo, nějaký ubytování.
1: Jasně, velký město. No,
0: tak zvlášť pokud třeba chceš něco blíž centru a něco hezkého a nechci za to zaplatit strašnou dardu. Ale ve chvíli, kdy kamkoliv přijedeš, tak my jsme na dost místech to prostě jako neplánovali. Prostě, nebo jsme se podívali třeba dva dny předtím na booking nebo na něco a vždycky jsme našli relativně levný. V Sarajevu jsme bydleli s Lukášem za 500 na noc na osobu a to jsme měli celý apartmán pro sebe s parkovištěm kousíček od centra prostě Sarajeva, což jako naprosto pecka.
1: Cenově Bosna, Hercegovina.
0: Hele, ve chvíli, když...
1: Teď beru všechny tři státy dohromady, teda nebo hele, oblasti.
0: Sarajevo, Mostar, drahý, to je jako všude, ale zbytek země je tak, troufnu si říct, třeba na polovině toho, co u nás.
1: Až už, takhle?
0: No, dvě třetiny, ať zase nepřáním. Jasně. Dvě třetiny toho, co je u nás a ve chvíli, kdy si třeba vaříš a nakupuješ si na lokálních tržnicích zeleninu a tady ty věci, tak seš úplně na fakt jako na minimum. Jo, to je zase jako super. Jak Bosna není... Bosna restaurace úplně pro vegetariány a vegany není, to je komplikovaný trošku, tak ale zase jako tržiště prostě přetejkají čerstvou zeleninu a ovocem a to
1: jsem chtěl říct, je to na jihu, že tam...
0: Jo, ale prostě to skoro prakticky skoro každý bosenský jídlo je prostě maso s něčím.
1: Mletý, že jo, hodně.
0: Částečně mletý, jako pleskavice, že jo, čevapy, to všechno mletý, ale různý klobásky, různý prostě špízy a různý guláš, nebo ne guláš, ale prostě různý masa vařený, jo, bosenský lonáč a další, tak to je všechno jako maso, jo, mně to nevadí, já jsem masožravec, ale tý zeleniny je tam málo, to jsme si dělali z tedejší přítelkyní srandu, když jsme byli v Bosně, jak poznáš turistickou restauraci. A to je to, že vždycky dostaneš takhle plátek rajčátka na kraj talíře, jakože aby tam byla nějaká ta zeleninka. Mm. Jo, obdíně vždycky dostaneš maso a hranolky, že jo? Nebo dostaneš čevapy, chleba, cibuli a hořčici. Nebo ajvar, no, podle toho, v jaký části té země jsi.
1: Já se ještě jenom koukám, co jsi navrhoval nebo sliboval, to, o čem, čeho se dotknem. A líbilo se mi tam spojení med, krev a med. Jo.
0: A krev. Respektive to je kniha jednoho mého kamaráda, který se jmenuje Hadis, který je bosenský muslim, který

0: je v Česku už někdy od roku 94, pokud se nepletu. A vlastně Bosna je země medu. Opravdu tam najdeš obrovské množství medu a koupíš domácí med, děláš skvělou medovinu, to znamená med je tam všude, stejně jako pivo. A ta krev prostě souvisí s tou válkou i obecně s tou historií. Ona tam nikdy nebyla klidná, jo? To, že se tam úplně neválčilo ve smyslu rakouských válek, tak tam vždycky bylo obrovské množství banditů, různých malých knížectví, království, prostě jako drsná země, no, jakože hory, to znamená hodně drsná země, hodně se bylo a hodně se válčilo. A hlavně ty chlapi tam mají prostě dost horkou krev, tím pádem to taky vysvětlilo spoustu věcí.
1: Proto taky hlavně nepouštět se do těch diskuzí někde u piva.
0: Jako, tohle je jedna z těch zemí, kdy i já jako člověk, který si myslím, že jsem relativně kovaný v té diskuzi, minimálně když tam vždycky jedu, a tak tam většinu tak jako jenom poslouchám a moc do toho jako nemluvím.
1: Tvářit se přeblbl, že nic nevíš vlastně, že tomu nerozumíš.
0: Tak a spíš moc, jako poslouchám ty příběhy těch lidí, to, co mi chtějí říct, protože to je mnohem zajímavější. Jako vysvětlovat tam někomu, kdo je v právu, a jako když ti někdo řekne, sedíš u piva, máš takhle před sebou srbskýho jelena v Banja Luce a někdo ti tvrdí, že masakr v Srebrenici je podvod a že to je celý fotograficky sfalšovaný.
1: Jo, tak umělá inteligence zapracovala už tehdy.
0: No, tak v tu chvíli jako moc nemáš mu co na to jako říct tady v tom. Jo, to znamená, radši se do toho nepouštět, protože ono pak přibydou piva, pak přibyde rakia a...
1: Rakia dobrá.
0: Musím říct, že tím, jak jsme, když jsme byli líst na jedných skalách přímo nad Sarajevem. A teď já si za boha nemůžu vzpomenout na Vysočné. Ne, já si vzpomenu. Aha, jak se jmenuje ta oblast, kde jsme byli. Tak tam pod tím, že kousíček je krásný Evropa, tak tam má takovej stánek jeden partizán starý. A on očivně nebojoval za druhé světové války, ale bojoval v bosenské válce, občanský. A má tam se takový stánek, je to Horal. A my jsme tam jednou byli na snídani. Tak bys pochopil, jsme byli v létě líst na skalách, tak to musíš nějak uspůsobit ten den. To znamená, my jsme s Lukášem stávali v 5, že jsme byli na skalách, od 6 do 10 jsme lezli, pak jsme si dali hamaku, čtení, spánek a lezli jsme zase večer, že jo. A takhle my jsme se v 10 vraceli z těch skal a ona nás kouká, vy jste tam šli ráno, ne? A říkám, jo, my jsme šli na skály. Aha, a dáte si bosenskou snídaní? A my úplně, tyjo, to bychom si dali snídaní.
1: 10 dopoledne, takhle.
0: 10 dopoledne. No a dostali jsme pivo Sarajevsko a k tomu rakiju, že velkou. Tak jsme ty snídaní dali 3 a ten den už jsme fakt nelezli, jakože. No,
1: tak člověk se přejí, že?
0: To jako nešlo. Takže místní rakie, domácí rakie je hrozně moc dobrá, ale hlavně, hele, pohostinnost místních lidí je i zájem těch místních lidí, víš, jakože. My kamkoliv jsme přijeli, tak tím, jak jsme fakt jako lesci, tak zaparkuješ s dodávkou a teď sedíš v hospodě a lidi za prvý jsou překvapený, že tam někdo přijel, protože oni nevidí vůbec, ten důvod. A teď my jsme sem přijeli jako na skály a tady jako budeme líst. A teď my oba dva s Lukášem jsme ještě oba dva měli nějakou práci, takže jsme večer, jsme lezli celý den a večer jsme přijeli do hospodu, takže jsme si ty notebooky, že jo, tam začali pracovat a pivko a vždycky kroutili tou hlavou a pak se vždycky první zeptal, no a nějakým způsobem to vždycky bylo tak, a to je už moje interpretace, jo, že oni měli pocit, že dokud nám kupujou pivo, tak my si s nimi jako budeme povídat, což jako byla pravda, že jo, jako to já jsem nerozporoval, jako biznis, ale jako párkrát se stalo, že jsme ten další den už jako jsme to ranní lezení malinko přesunuli radši na odpoledne, protože to jako by nešlo. Ale prostě v tomhle tom ta pohostinnost, ale anebo se někde ztratíš, nebo se něco děje v Bosně. Já říkám i ten hloupej konflikt s tou policií, a to bylo mimochodem v Chorvati, teda to bylo nebo respektive etnicky Chorvati, s kterýma jsme to řešili, tak i oni byli milí, hodní, jako nápomocní, vyřešili jsme všechny papíry, jo, prostě žádný problém. A když jsme přijeli poprvé na Pecku, na tu lezeckou oblast, tak já jsem tam potkal klučinu, který mě seznámil s klučinou, a 2 týdny na to jsme byli v lezeckém klubu v Banja Luce a znali jsme velkou částí lezecký bosenský komunity, který tam prostě bouchají ty cesty, stavějí tam cesty, zabezpečují se o to. No a ještě taková možná perlička. A já jsem tam potkal klučina, který jsme nejženě, který spolupracuje na lezeckých festivalech, a ukazuju mu průvodce lezeckýho, víš, jakou knížečku po cestách. A on mi říká, jo, jo, takovýho jsem jednou dal jednomu Čechovi, takový magor fotograf to byl. A já říkám, Petr Juračka, jo, to bude on. A já mu říkám, to je ten průvodce, Petr mi ho dal a já ho sem vezu zpátky. Jo. Takže jako i ta komunita je pak hrozně malá. A doteďka si píšeme, teď jsme jaký řešili, že tam pojedu na festival za nima, za lidma. To znamená, mně i přijde, že když teď malinko odskočím, jo, ale když ve chvíli máš něco, co tě hrozně baví, což pro mě je to lezení, tak nejenom ta Bosna skrze ty lezecký oči a s těma lezcema a s těma místníma.
1: Zapadneš do komory, to je jako když jsi motorkář, jo, někam přijedeš, máš na zádech napsanou značku příslušné motorky, tak najednou si jeden z nás, jo.
0: Přesně tak. A pak to poznáš, zaprý se dostaneš míst, kam bys normálně nejel, protože tam jako reálně není důvod, jako proč jet. Jo, ale tam jdeš kvůli těm skalám. A to znamená, občas můžu ochutnat i takové věci, které jinde třeba nejsou nějaký specialitky, občas někdo pozve prostě na to jídlo, a někdy překvapíš místní lidi, protože oni nechápou, co tam děláš, tak jim vysvětluješ, co je lezení, jo, což mimochodem myslím, že by se stalo i tady, i když teď už máme Adama Ondru, to znamená, teď by se to nestalo, jo, ale před Adamem Ondrou si dokážu představit, kdybych někam přijel s batohem, kde mám cajky a lano, tak bych taky musel vysvětlovat, co tam vlastně jdu dělat a proč se škrábu na tu skálu nad městem.
1: Tak blížíme se ke konci. Co bychom ještě z těch obecných věcí? Co se tam teda jedlo? Říkal jsi rakia, pivo, to je základ, a k tomu maso.
0: A k tomu maso.
1: A ochutnali jste něco ještě úplně unikátního?
0: Hele, ono těch věcí, třeba jako bosenský lonač, což je vařený maso a zelenina, za mě miluji třeba klobásky, což je takový klobásečky různý, jo, v každém místě mají malinko jiný, tam třeba strašně moc rád. Salma, což jsou vinný listy s masem, což je osmanská věc, za mě jakoby hrozně dobrá, různý druhy kebabů, rajže, což je jako perfektní. Znamená, tam se hodně hezky se tam kombinuje ta osmanská.
1: Ten sever a jich.
0: Tak jako. A ta uherská, vlastně ta uherská kuchyně s tou osmanskou jako dohromady. Za mě jako tohle to je perfektní. Já jsem třeba jedno léto jsem tam ochutnával různý piva a vidíš, vína, ježišmarja.
1: No to jsem se chtěl, proto se vracím k tomu jídlu, jo, protože super. Jsme slíbili víno, no.
0: A třeba vranač mám strašně moc rád, což je místní odrůda, třeba kolem Mostaru, tam jsou úžasný vinice mostarský, a kláštery mají své vlastní víno, kde se dá nakoupit.
1: Dá se do klášterů chodit?
0: Do klášterů chodit, ne do všech teda, ale oni vždycky mají napsáno, jestli je přístupný, nejsou přístupný. Někdy jsou třeba částečně, jo, že můžeš do toho areálu podívat se zvenku, nemůžeš dovnitř, někdy jsou úplně a někdy mají dokonce veřejný mše, který se můžeš účastnit, to znamená rozhodně se dá, stejně jako do mešit se dá a některý ty kláštery a teď já si nespomenu a tak mají i třeba své vlastní vinařství, tradiční, dlouhý, který dělají své vlastní víno, jo, takže červený, bílý vína, naprosto úžasný.
1: Tohle mě potěšilo na Sicílii, že když jsme vyjeli do hor, tak jsme objevili prostě kláštery, který byly funkční a v nějaké veřejné části, tak každý se specializoval na něco jiného, na alkoholy, na víno a jeden třeba vyráběl extrakty z citrusu. Mm-hmm. Takže jsme si dovezli nějakou tinkturu citronovou.
0: Vidíš, a potom ještě, když jdeš právě v oblasti Mostaru, tak dost často u silnic prodávají různý likéry, prostě třeba z granátových, já to si myslím, že mamce jsem přivezl 20% likér z granátových jablek, jo, a prostě různý i právě z citrusů a tak dále, i různý šťávy, i právě medy, tam je obrovský množství různých druhů medů, co si můžeš nakoupit.
1: Takže
0: medoviny. Jo, znamená, tady to všechno stojí za ochutnání a je právě dobrý a mě to jako baví, já to mám rád, to nakupovat u těch lidí, prostě u těch silnic, který tam prostě stojí a tam koupíš všechno, tam koupíš všechny
1: tak
0: dárky, co potřebuješ.
1: Jednak primárně víš, do koho investuješ.
0: Je to tak, je to tak. No já jsem tam dokonce jednou poznával piva celý léto, že jsem fakt ochutnával co nejvíc, ne, že bych vypil co nejvíc piv, to ne, ale co nejvíc značek. A vlastně to jde.
1: Pamatuju
0: si všechny, pamatuju si všechny.
1: Když jsme jedno byli někde ochutnávat víno, tak jsme vždycky vyfotili, aby jsme druhý den věděli.
0: To jsem dělal taky, no. Mám mešiny nafocený a bylo to takový, jakože, jako dobrý, jo, myslím, že pokud by byl nějaký pivař do Bosny fakt na pivo, tak to ne, to asi si, jako letos jsem narazil na jeden malý pivovárek, v Sarajevu, který dělá opravdu jako dobrý pivo. To je jako jo, ale to je výjimka, uvidíme, jestli tam ještě příští rok bude. Jo, jestli ještě přežije vůbec, protože tam bylo prázdno, byl jsem tam já, že to pivo stalo třikrát tolik, co stálo jinde, jo, takže to potom jako chápu.
1: Jinak ty děláš přednášky, ne, o Bosně a
0: Hercegovině
1: mimo dětí. Kdy bude nejbližší, protože to je s obrázkama, že jo? Takže.
0: To je s obrázkama, no jasně. A ty bláho, přemýšlím, kdy bude nejbližší, já si myslím, já jsem to teď někomu někam posílal. Já myslím, že v září bude někde na Moravě. V září někde na Moravě bude. Se přiznám, že teď...
1: To je daleko.
0: No, to je hrozně daleko. Já teď žiju létem, tam je moc věcí a co bude v září, to bude v září, teda. No. To je daleko.
1: No, my máme také nejbližší práce až v září velkou. A padnul na mě splín, protože jsem se koukl do kalendáře, že to je za chvíli. Jako. Jiří, jsme na konci, děkuju moc, kam vyrážíš teď, to jsi říkal, to Grónsko tě čeká.
0: Hele, čeká
1: a pak zase školní rok.
0: Ne, mě teď čeká Grónsko, pak mě čeká Skotsko, pak mě čeká Estonsko, pak mě čeká Alpy a pak až ten školní rok. Takže
1: a jako... máš, kde se o tvých cestách a fotky dají vidět na nějakém webu?
0: Hele, dá se vidět normálně jiříkalát.cz a nebo můj profil na Facebooku jiříkalát a nebo na Instagramu jako cestující pisálek, tak tam se objevujou věci.
1: Dobrý, takže až se vrátíte teďka z Grónska nebo od někud, v září se můžeme vidět.
0: No jasně.
1: Jo, takhle budeš stejně v Praze čučet kvůli dětem.
0: Nebudu už.
1: Ty končíš.
0: Já už tady v Praze nebudu. Já se přesouvám do Orlických hor a co nejdá od velkého města.
1: Ale budeš učit.
0: Budu učit. To mě už asi se nezbavím tady to.
1: Bezva. Pozvu tebe i všechny vás ostatní k Ešusu na příští týden, kdy se tady objeví Michála Pupíková, motorkářka. Kterou jsem objevil na sítích. Moc se mi líbily její fotky. Drsné děvče, které projelo sama na motorce. Není teda jediná Jižní Ameriku, myslím. Teďka poslední. Jo, tak.
0: Já strašně obdivuju tady ty mladý ženský, který prostě tohleto dělají, protože to klobouk dolů.
1: Ještě je Bosna Hercegovina bezpečná?
0: Je.
1: Třeba i pro samotnostně cestující ženy a děvčata.
0: Jo, tady si dovolím říct, že opravdu je a člověk ani nemusí moc jako přemýšlet nad nějakýma specifickýma. Jo, třeba jako Maroko je taky bezpečný, ale musíš trošku myslet, jak se chováš. Jo, v Bosni ne, tam tím, jak prostě vedle sebe žijou naprosto sekulární holky i naprosto věřící holky a ty chlapi to mají stejně, tak si myslím, že stejně nebezpečné.
1: Jako... Naředěnost všeho je
0: tak,
1: větší. Jo.
0: Ale je to stejně, myslím, že stejně jako v Česku prostě. Jo, člověk musí dávat pozor, aby nenarazil s prominutím na blbce, ale jinak je to úplně v pohodě.
1: Super, Jiří, děkuji moc a šťastnou cestu.
0: Díky, ahoj,
1: nashledanou. Strýček Míša, Rádio 1 a Ešus, takový byl dneska. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat práci v triku. Jo, kámo!

Dobrý večer vám ze studia Ráda 1, dnes již po druhé přeje strýček Míša, Nick Waterhouse a remix jeho skladby Medicine nám otevřela dnešní hudbu za dobrou práci. Lízneme si trochu country, někde si i zatančíme, někde si i lehce zpomalíme, ale to konečně uvidíte. Já právě teď fotím celý tracklist dnešní hudby za dobrou práci. Během několika minut bude viset na instagramovém účtu Strýček Míša, tak tam se ho můžete najít.

To byla Tammy Nielsen, You Were Mine. Posloucháte hudbu za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí vybírá Strýček Míša. Už teď nakukujete na Instagramový účet Strýček Míša, kde je celý tracklist dnešní hudby za dobrou práci. Tammy Nielsen je z Kanady. Teď přeskočím rovnou do Black Pumas, což je moje oblíbená kapela. A pak to bude Steve Ray Latson, a ten je, myslím, z Louisiany. Teď si nejsem úplně jist, ale nicméně hraje na banjo a zní to všechno úplně skvěle. A to je tak v tuto chvíli všechno, co jsem vám to chtěl ještě říct snad. No ale já nevím, já si možná vzpomenu. Teď je léto a já jsem strašně zpomalený, nevím, jak je to s vámi, ale já jsem se strašně zpomalil. Dnes jsem chtěl jít do práce a celý den jsem se k tomu přemlouval, že nakonec jsem šel jenom jel za mámou do ústavu jí udělat kafe a pak jsem se vrátil domů a byl jsem líný, pomalý.

Tak už vím, co jsem se vás chtěl zeptat. Ještě předtím vám prozradím, že posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou každé pondělí mezi 9. a 10. pro vás vybírá strýček Míša. A chtěl jsem se vás zeptat, letos mě vyšlo, že budu mít asi 4-5 dní dovolené, někdy teďka v červenci, a chci strávit v okolí Broumova, v Broumovských vrších, podívat se do Polska, do Stolových hor a bydlet v Polsku a také se podívat na kostel Míru do Švidníku, myslím, že se to jmenuje. Nicméně, co byste mi doporučili, jednak kde bydlet, případně v Čechách, a co byste mi v této oblasti doporučili k vidění, protože určitě spousta lidí z vás tam někdy byla, protože je to kraj zasvěcený cestování, nebo kde se dobře najíst, nebo něco podobného, prostě cokoliv. Můžete mi psát na facebookový profil Ešusu nebo na instagramový účet Strýček Míša a na něm můžete vidět už teď celý playlist Hudby za dobrou práci. Teď to bude track číslo 10, Aquanos a skladba s dlouhým názvem Hey, look at this, look, hey, speed up. Tak to je asi tak všechno a jedem.

Poslední dva tracky z hudby za doboru práci, které na vás ještě čekají, se už odehrají zde ve studiu bez mé přítomnosti, protože předávám Tondovi Kocápkovi studio a těším se s vámi naslyšenou příští týden v pondělí u Ešusu s Míšou Pupíkovou a u hudby za dobrou práci stejně jako tento týden. Zkuste mi třeba napsat, který z těch tracků se vám líbil, nebo kam bychom měli se posunout žánrově. Dneska to bylo takový letní prázdninový mix. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.

0: Vysíláme pořad Inkubátor.
1: Navzdory prázdninám, vítejte u dalšího Inkubátoru na Rádiu 1. To znamená, že si budeme pouštět, řekněme, novou českou klubovou muziku z poslední doby, vydanou v mém případě oficiálně. Já si tady splním pár takových restů, které mi přistály ve schránce v průběhu uplynulých, řekněme třeba 3-4 měsíců a které jsem tady třeba ještě vůbec ani nezahrál. Začneme dneska scénou undergroundovou, neboť vydavatelství Guerrilla Records se věnuje především undergroundové muzice. Lounská značka samozřejmě dlouhá léta mapuje celou historii Plastic People a DG307 a dalších kapel té 70-kové, 80-kové undergroundové scény. Nicméně čas od času vydává i tituly zcela současné v rámci svého žánru samozřejmě. No a celé to vydavatelství vlastně začalo znovu vydáním alba Uměle ochuceno, tedy prvního alba DG307, které vzniklo po roce 89, které ještě společně udělali Pavel Zajíček s Mailou Lavsou. A v průběhu toho následujícího období těch vlastně dneska už 35 let, to je hrozná doba, tak těch CDček od kapely DG307 vyšlo téměř 30 titulů na CDčkách a v posledních letech je na LPčkách. A letos, protože je výročí 75 let nedožitých Pavla Zajíčka, tak jeho, vlastně k jeho poctě vydavatel Vladimír řečený Lábus oslovil spřátelené hudebníky, aby natočili nějakou skladbu z repertoáru DG307 a zajímavé na tom pro mě teda je poměrně hodně to, že tam jsou nejenom takové ty letité klasické undergroundové party, jako třeba, co já vím, Umělá hmota, Plastic People a tak dále, ale je tam poměrně slušně zastoupená i současná hudební scéna, současný kapel, které třeba teprve vznikly, když už DG307 byly dávno známou formací a tyto party každá si vybrali nějaké skladby z toho repertoáru DG307 a natočili je v svém podání. Jak sám Lábus na stránkách říká, že všichni nejenom souhlasili, ale každá kapela si vybrala jinou píseň a také zpracování se zásadně liší, něco na tom albu jsou věrné kopie, něco jsou opravdu velice svérázné a svébytné coververze. A každé to zpracování si udrželo určitou výjimečnost té Zajíčkové produkce. Takže si pustíme na úvod hned několik skladeb z této kolekce, protože si myslím, že to docela stojí za to si poslechnout, jak třeba současní muzikanti k té už vlastně letité tvorbě DG307 přistupují. Tou první skladbou, kterou v tuto chvíli uslyšíme, je skladba Očišťování, a zahraje vám ji kapela Nadnárodní obrození. Tady jsou.

tak to bylo nadnárodní obrození a očišťování z repertoáru DG 307. Jak už jsem avizoval, těch písní si pustíme víc z téhleté desky, která se prostě jmenuje DG 307 Tribute a vyšlo letos na jaře u Greva Records. Tou další skladbou, kterou jsem si tady na vás nachystal, bude projekt Eternity, což je kapela, za kterou stojí basketaristka Eva Tornová, která si ovšem pro tu příležitost přizvala Vráťu Brabence, za kterým mimo vlastně rámec téhleté kapely docela často spolupracuje a i koncertuje. A tady je tedy skladba, která se jmenuje Valčík.

to byly Eternity a spolu s nimi i Vrátě Brabenec ve skladbě Balčík. No a do třetice z tohoto kompletu tributu skladbám z historie DG307 si dáme skladbu od člověka, kterého by možná tam někteří na tom kompletu ani nečekali. Nicméně co by člověk, který se postaral o mix a master tohoto alba, tam jednou skladbou přispěl také Mojmír Papalescu. Ta skladba se jmenuje Svatý a do třetice tedy z tohoto kompletu si ji pustíme.

0: svatý Pavel, celý život stíhán. Svatý Štěpán, ukamenován.
1: Jan Křtitel sťat.
0: Ježíš ukřižován. Seká tobě někdo do hlavy. Seš snad hříčkou popravy. Máš nedostatek potravy. Obavy o svý zdraví. Bořej se ti kostí základy. Připravujou proti tobě úklady. Mlátí tě někdo šutrem do hlavy. Čeho se tedy bojíš? Však ty víš. Jseš zakrnělej, zbabilej živočich. Hlavně, že seš prasácky dobře veleživ.

0: Pavel,
1: celý život stíhán,
0: Ježíš ukřižován.
2: Tak to bylo do třetice Moje jméno Papalestku z téhleté desky. A já jsem se rozhodl, že ještě jednu skladbu vám zahraju, protože na tomhletom albu je celkem 22 tracků, takže ta nabídka je opravdu hodně bohatá. A jak už jsem tady říkal, objevují se tady nejenom taková ta klasická undergroundová jména, ale i jména vlastně třeba trošku žánrově odjinut. Takže ještě do čtveřice z této kolekce si pustíme jednu skladbu, ta se jmenuje Krupě potu a přepracoval ji Martin Gešperský.

Tak to byl Matěj Kešprský a ještě jednou po čtvrté skladba z repertoáru DG307 z kolekce Tribute, která vyšla k 75. narozeninám Pavla Zajíčka. Nyní už se přesuneme jinam, a to za kapelou Zimní Pneu. Kapela Zimní Pneu funguje sice studiově, to znamená na koncertech, nebo převážně studiově, na koncertech jich potkáte opravdu hodně výjimečně. Myslím si, že ty koncerty, které tohleto seskupení absolvovalo, se dají spočítat skoro na prstech. Ale o to více jsou plodní autorsky. Během prvních tří let existence tohletoho dua, které tvoří Jan Winkler a František Alfery, je výsledek, že vydali 4 alba během prvních tří let. To poslední, nebo to předchozí, tedy Kam jdeš s tím Big Beatem, vyšlo ovšem v roce 2023 a na to další, to znamená, pokud počítám dobře, tak 5. si museli posluchači trošku počkat. V tvorbě dua Zimní Pneu se objevují docela často odkazy na různé trampské a folkové písně a vlastně sami o sobě říkají, že jsou taková novodobá folková kapela, ale zároveň vlastně dokážou zúročit svoji lásku k metalu, disku nebo jazzu v těch skladbách a dost často jsou takové pseudodivné záležitosti, které vlastně nemají na české hudební scéně vůbec žádné srovnání. Letos tedy na konci května, konkrétně 29. května, vyšlo jejich nové album, které se jmenuje Obchodník s tukem, opět vyšlo na značce Půlí 5 a vlastně i hned následující den bylo koncertně pokřtěno, což je trošku rozpor proti tomu, co jsem tady říkal, co se týče těch koncertů, ale opravdu těch koncertů je hodně, hodně málo. Deska byla pokřtěna v pražském klubu Punktum. Jako hosté vystoupili Mermomoc, což je úplně podobně divný pojetí pro změnu hip-hopu. Tomáš Procházka z B4 se vyjádřil o jejich tvorbě tak, že Zimní Pneu jsou naprosto ojedinělý zjev české alternativní scény. Jejich lo-fi zvuk vzniká autenticky několik postprodukčními zásahy a používáním přírodně identických ingrediencí. Perfekcionisté by ho mohli snadno považovat za nedokonalý, ale právě nedokonalost mixu tvoří velkou část kouzla desky. Takže my si teďka v tuhle chvíli pustíme titulní skladbu tohoto nového alba, čili Obchodník s tukem.

0: Vysíláme pořad Inkubátor.
1: Posloucháte pořad Inkubátor na Rádiu 1. Pouštíme si vesměs alternativnější produkci z přelomu letošního jara léta. Tato deska, jak už jsem říkal, vyšla 29. května. Jednalo se o duo Zimní pneu a titulní skladbu jejich nové desky Obchodník s tukem. Já jsem tady hovořil o Guerrilla Records jako undergroundovém vydavatelství a docela dobrým důkazem této produkce je i kapela Krchov Band, obklopená okolo básníka J.H. Krchovského. Krchov Band po dlouhých 11 letech vydal další své album. Doufám, že se nepletu, když řeknu, že třetí, ale úplně jistý si tím nejsem. V každém případě Krchov Band také v poslední dobou patří spíš k těm, kteří nekoncertují příliš často. Sám Krchovský je nejprodávanější undergroundový básník a jak říká vydavatel na desce, zůstává vše při starém. Pochmurná dekadence, trýzeň od prvních tónů a co dál. Samozřejmě zazená láska, temnota a zmar a rouhání se. Prostě Krcháček ho známe a máme rádi. Možná bychom mohli dodat, že během toho dlouhého období od předchozího alba došlo k sestavě Krchov Bandu vedle stabilních čelisty Tomáše Čili a basisty Tomáše Skřivanka a již vlastně i další dobu fungujícího klavesisty Vojty Šeligy. Ke změně v tom smyslu, že před časem zesnulého Jirku Michálka, kterého také jste mohli znát jako bubeníka Echtu a vlastně i Půlnoci, tak ho nahradil Marek Brodský, tady dlouholetý bubeník kapely na horu Poschodiště Band, kde odkud ovšem už odešel v polovině 0. let a od té doby vlastně nikde jako muzikant nepůsobil, byť je samozřejmě známým výtvarníkem a i občasným hercem. Tak vlastně po letech dlouhé nečinnosti se jako bubeník objevil tedy v Krchov Bandu a vlastně poprvé v této sestavě vzniklo to nové album Domů, které se tady objevilo taky letos na jaře. A my se z něj teď pustíme úvodní skladbu, která se jmenuje Dnes umřel další rok. Tady je Krchovský a Krchov Band.

to bylo Krachov Band, respektive já Krachovský a Krachov Band a skladba, která tady otevírá i další album Dnes umřel další rok. Myslím, že v toho undergroundu se teď posuneme někam maličko jinam. Už dlouhá léta na české hudební scéně působí kapela Lajky. Lajky pocházejí z Třešti od Jihlavy. Koncertují také v posledních letech spíše sporadicky a působí ve stálé sestavě. Jejich album vyšlo 30. června, takže je vlastně pořád ještě docela čerstvé, protože je tady týden staré, křest bude až někdy na podzim a my si teď z tohohle toho alba pustíme píseň Okolo Třeště, což je právě tedy záležitost věnovaná rodné lokaci.

Tak to byla skupina Lajky a skladba Okolo třeště s takovou lehce folklorní asociací hudební, nicméně plná všech možných slovních hříček, které bych řekl, jsou na tom novém albu zachycené poměrně hodně často a hodně často takovým plus minus motivačním bodem, od kterého se všechno odvíjí. Ještě jsem vlastně neřekl, že ta deska se jmenuje Tak tady jsme naposled. Nevím, jestli to má znamenat nějaké loučení se téhleté kapely, která už opravdu existuje dlouhá léta a poslední dobou také koncertuje poměrně sporadicky, ale v každém případě jejich album tady najdete v produkci vydavatelství Polí 5. Skočíme žánrově někam úplně a úplně někam jinam, protože jak jste možná mohli zaregistrovat ve Velké sedmě, alternativové duo Past vydalo na sklonku května svou pátou desku nazvanou Fotr. Po loňské divadelně konceptuální desce Elektra se tady Past vrací v písničkové formě. Přichází s mnohem osobnějším a odlehčenějším pohledem na čerstvé otcovství a stárnutí, což mimochodem mě připomíná poslední album Mutantů Hore Východisko. A v těch 14 skladbách, které deska obsahuje, se nenechávají svazovat vůbec žádnými žánry a balancují od boom bapu přes drill, trap nebo folk, ale až po metal. Jako první single vyšlo v květnu skladba jedno společně s klipem a na konci května tedy se pak objevilo celé album. Vy víte, že v Velké sedmě jsme je měli, nebo máme se skladbou Vemte to za mě, tak si z tohohle toho nového alba teď pro změnu pustíme skladbu nazvanou Balance.

zase kocáb. Zase jsem to nedal, zase jsem to nezvlád. Zase smutek. Zase všechno odznova, zas modeloval brutek. Zase jsem se poblil v backstage. Zase jsem otevřel okno.

past ze svého nového alba Fotr a skladba nazvaná Balance. Podobný případ trošku jako past je i Aran Satan, kterého máme po změnu ve Velké sedmě ze skladbu Pojzeří a který vydal své už třetí album, třetí fyzický nosič, který se jmenuje Konspirace. Na tomhletom nosiči je 12 tracků, všechny jsou kooperační a Aran Satan si k ním přizval nejenom své dlouholeté přátelé ze zahraničí, jako je třeba Tim Remis nebo Cars and Trains, nebo i slovenský člen Modrých hor Bene, ale i spoustu českých muzikantů, jako je třeba Home Approximative, nebo táborské duo Katastr, je tady třeba Stevie Brufen a další. A dokonce jako taková perlička na tom albu je i Moby prostřednictvím své gratis databáze využitelné kýmkoliv sem komu zamane. My si teď pustíme skladbu, ve které hostuje Ondřej Ježek,

Jiráše, Hobití, Nora, Morava, Čechy, noční děsy a neklidní zdechy. V roce 666 našeho rozpočtu rozhodli se, že čísla jsou dobré.

jméno tý přímě bída nebe, to zní hrdě. Vedle soused naříká v noci, neptám se proč, jen tiše prosím, ať se nepotká.

sál, moje zahrada mají nás moci, krysy a mloci vedle sousy.

to byly Aran Satan a Jos ve skladbě 311. Náš dnešní inkubátor se pomalu chýlí ke konci. Ještě tady mám jednu novou věc a tady si opravdu konkrétně připomenu tedy Velkou sedmu, protože jsem myslel, že vám z té desky pustím něco jiného, ale nakonec jsem to nějak tady nenalezl. Takže na úplný závěr dnešního inkubátoru si dáme track, který už zazněli ve Velké sedmě. A sice skupina Tisíčáci, která také po dlouhých letech vydává nové album a na něm je skladba V zimě příroda spí, takže spolu s Petrem Vášou pány Zavadilem a Fralichem směrem do Brna V zimě příroda spí, což je docela zajímavý název vzhledem tomu, jaké počasí venku vládne a v minulých dnech vládlo a v následujících dnech bude vládnout. Takže upoutávka z nového alba těch Sičáků a na úplný závěr dnešního inkubátoru, se kterým se loučí Donda Kocábek. Mějte se hezky a tady je tady ta poslední z dnešních skladeb.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku a společně posloucháme Beatu Hlavenkovou a její album Žijutě.

Tolik Beata Hlavenková, se kterou pravidelně hrává i trumpetista Oskar Terek, a toho uslyšíte i v dalším triu, které spolu s ním tvoří ještě Jiří Slavík a Vít Křišťan.

Tolik trio Terek, Křišťan, Slavík a já teď šáhnu trošku hlouběji do archivu a mám tu pro vás připraveného kamerunského basistu Richarda Bonu.

Tolik Richard Bona. Na závěr jsem si pro vás připravil takovou specialitu. I v téhle době se stane občas, že mi přijde CDčko, někdy dokonce ze zahraničí. Tentokrát to bylo z Polska, je to duo Pavla Bylinského, klavíristy, a na elektrické housle s ním hraje Krištof Mačilovský a je to záznam z jejich koncertu a ten si pustíme v závěru pořadu.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.